0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: too.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: But I just can't be with you like this anymore.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná nabídková sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. Oproti začátku července se tak zvýšily o desetinu procentního bodu. Sazby rostly už pátý měsíc v řadě a jsou nejvyšší za poslední dva roky. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Podle služby Copernicus byly letošní červen a červenec v regionu nejteplejší v historii měření. Vysoké teploty a sucho přispěly k rozsáhlým požárům a rekordně nízkým hladinám evropských řek. Celosvětově byl letošní červenec druhým nejteplejším za dobu měření. Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý Čech triumfoval na šampionátu v americkém Eugene. Časem 48:59 navíc vytvořil nový evropský juniorský rekord. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil 6. místo. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha 10 poprvé pořádá sbírku školních pomůcek. Aktovky, penály a další potřeby můžeme nosit na recepci úřadu městské části do konce srpna. Přijímány jsou nejen nové, ale i použité věci, které jsou zachovalé a plně funkční. Všechny vybrané pomůcky poputují k rodinám z Prahy 10, které se ocitly ve finanční tísni. A počasí teď má být oblačno až polojasno, během dne mraků přechodně ubyde, odpoledne čekáme přechodně zataženo, ojediněle se objeví přehánky. Teploty až 35 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
4: Přijďte se osvěžit!

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02 a já se vás hnedka zkraje zeptám, taky se vám dneska tak nechtělo.
2: Pondělí,
3: to je pozitivní teda.
1: Pondělí, no, tak tohle máme společný, tak a společnou chuť to nějak přežít máme taky, ne?
3: Taky.
1: No tak jo, s vámi Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky David.
2: Krásné pondělí ráno.
3: A Michal.
1: A skvělý písničky ATC Around the World, tím to celý začneme. Hezké ráno.

0: 6.09 na Hitrádiu. Hezké ráno.
1: Možná jste už někdy museli navštívit nemocnici ve svém životě, tak si to teďka vybavte a kdo jste tam nebyl, tak si představte, že tam jdete, jo. Už tak člověk není v úplně psychický pohodě, když jde do nemocnice a teďka vy se cestou do té nemocnice podíváte nahoru na střechu nemocnice a tam smrtka s kosou. To se opravdu stalo ve Velké Británii. Normálně tam byl nějaký 26-letý mladý kluk v černý kápi, vylezl tam na střechu s kosou a skoro 50 minut tam jenom stál a vlastně strašil ať už ty přijíždějící pacienty a nebo personál.
0: Mě vlastně připomíná tu scénu z Vesničková středisková, jak mu říká, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
1: Totálně. Oni přijeli 4 policejní vozy, hasiči, snažili se ho nějak jako spacifikovat. On se vymlouval a on jako, kdyby se aspoň nějak přiznal, omluvil a tak, ale on řekl, že nebyl jako smrtka s kosou, že si hrál na ptáka.
0: Cože?
1: Já bych doporučila začít třeba zobákem, když si chcete hrát na ptáka, jo, ale on se to snažil zamaskovat samozřejmě. Dostal pokutu, řeší se i nějaký případný vězení, na to zatím nevypadá, ale opravdu asi dost nepříjemný zážitek pro spoustu lidí.
0: Nepředstav si ten pocit, když čekáš na výsledky čehokoliv a teďka se koukneš z okna a naproti ti mává týpek s kosou, jo. Co si o tom máš myslet? Ale takhle, otázka, kdybyste si měli vybrat jeden třeba bizarní převlek a projít se v něm po městě, co by to bylo? Co by ses prošel ty, Davide?
2: Takhle po ránu,
0: no. Já tě rozjedem ty buňky. Já teda, kdybych si mohl vybrat, tak síťovaný triko a tanga, ale to už asi letos nestihnu, že? Kamrat, Be Mine, 6 hodin, 11 minut, další muzika pro vás. Dobré ráno, šampioni.

0: čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, ladíte Hit Radio, dobré ráno, tohle je Pink. Tenhle týden budeme mít štěstí. Po 50 letech nám vesmír naservíruje rekordní zatmění slunce a k tomu taky desítky padajících hvězd za hodinu Perseidy ve středu.
1: V tomhle týdnu všechno, ne?
0: V tomhle týdnu. Píše se tady, že slunce bude zakryté z 86% po ránu. Ochladí se o 2 stupně a zažijeme takzvaný dvojitý soumrak, což jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Takže možná ta šance se připstat a podívat se na to bude skvělá.
2: Já se ptám, jak se na to budeme koukat, protože když jsem byl malej, tak jsme se koukali skrz disketu, jak tam byla taková ta černá, ten černý proužek. A teďka já vlastně sám nevím, protože přes brejle, samotný brejle se to nedoporučuje.
0: Hmm. No, kde se dají sehnat takový diskety v dnešní době?
2: No.
0: Máte to někdo doma? No dobře, takže úkol sehnat diskety, aby jsme se na tohle zatmění slunce mohli podívat. Nicméně, pak teda budou padat ty Perseidy, několik desítek hvězd za noc. Máte nějaký přání, jedno přání?
1: Tyjo, ještě si vymyslím něco dobrýho, ať pak něco nevymýšlím na poslední chvíli, nějakou blbost.
0: Já to mám vymyšlený, aby skončili ty vedra.
2: Tak to se shodneme.
0: Jo? Já mám pak vlastně ještě, kdybyste mohli mít dvě přání, tak aby byl levnější benzín. A vlastně ještě to třetí, ty ať už je pátek, no.
2: Hlavně by se neměl říkat nahlas, protože jinak se nevyplní.
1: No, tak děkuji, Maria. Michale.
0: Ať jsou ty vedra, ať jsou padesátky, hele, benzín, ať stojí 60 za litr, hele, a pondělí, já tě klidně 3 dny za sebou. Indila, Dernier Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio a taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Vozidlo údržby v těchto chvílích zpomaluje dopravu na Pražském okruhu. Vyjelo z kilometru 81 a jede ve směru na Ruzyni. Někde bude nutné ho objet, tak hlavně opatrně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Schultz a Fastboy Million Good Reasons na Hit Radio. 6.29, dobré ráno, David má ranní update.
1: Dobré ráno.
2: Ranní update.
1: V Las Vegas začíná soud kvůli téměř 30 let staré vraždě rapera Tupaca. Na lavici obžalovaných usedne 63-letý muž, který podle prokuratury střelbu v roce 1996 zorganizoval a poskytl vražednou zbraň. Případ dodnes patří k nejsledovanějším nevyřešeným událostem v historii hudby. Festival Brutal Assault letos přilákal fanoušky z Česka i zahraničí. V pevnosti Josefov u Jaroměře vystoupilo během 29. ročníku celkem 160 kapel, především z metalové, hardkorové a rockové scény. Pořadatelé letos věnovali větší pozornost také ekologii a snaze snížit dopad festivalu na životní prostředí. I z letní lásky může vzniknout vztah na celý život. Podle odborníků přitom nezáleží na tom, jestli se lidé seznámí na dovolené, na pláži nebo při běžném nákupu. Důležité je hlavně to, zda jsou k sobě upřímní a chtějí ve vztahu pokračovat i po skončení léta.
0: Letní láska, zažili jste někdy letní lásku? Jakože opravdovou lásku?
3: Jako pokračovalo to potom. Nejenom Románek, ale ano, jinak.
0: Tak u mě ne.
1: Co všechny moje letní lásky byly bohužel platonické a neopětované.
0: No takhle, ty jsi říkal, že se občas teda stává, že ta letní láska vzroste v celoživotní lásku. No a když to ta celoživotní láska není, tak tě vás pak minimálně bude spojovat aspoň společný dítě, že jo? Davide, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to, na co se těšíme už od 6. hodiny?
1: Skupina Lucie.
0: Amerika?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Hezké ráno. 6.31. Tohle je Hit Radio.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Rosé, Bruno Mars a Paté. Ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. 6.38, dobré ráno.
1: My tu častokrát varujeme před podvodníky různýho typu a už došlo i na mě, jo, že si na mě někdo počíhal. Přišla mi v pátek textovka, jo. Upozornění, dopustili jste se dopravního přestupku. Pokud to nebudete i hned řešit do 7.8.2026 23.59, dostanete 4 trestné body. Více info níže na blablabla, jo. A já jsem první, co, jakože, než jsem začala cokoliv zkoumat, jak mi došlo, že je to fake, já jsem teďka jako dlouho nikam nejela autem. Jasně. Takže úplná blbost, jo. Za druhý, nikdy ti podle mě nedají vědět, o kolik máš přijít bodů, to se nezděluje. A tam ti dávají vědět, že přijdeš o 4 body, ještě nalíhají, že do 23.59 jinak jako bude hůř. A internetová adresa je taky úplný jako bleps, jo. Takže neskákejte na tohle. Jsi
2: zjistila potom, co jsi na ní klikla, jo.
1: No jasně.
2: Tak kolik ti to stalo peněz? Vybílili ti účet, jo?
1: Na mě si ne to.
2: Já teda musím říct, že takhle, tahle SMS-ka, co přišla tobě, tak je samozřejmě fake, podvod, podvrh, takže možná to přišlo i vám, pozor na to.
1: Od celní zprávy údajně.
2: Já se teda podobného Leapsbriefu teďka trošku bojím. My jsme byli teďka v Rakousku, tak já mám takový pocit, že jsem kolem jednoho radaru trošku prosvištěl, takže si myslím, že pokud mně přijde taková zpráva, tak to bude teda sakra drahý, no. Nicméně tady zpátky tady k té tvý fejkový, jo. Já si myslím, že by tam měli ještě nakonec jako dopisovat, že pokud tuto zprávu nepošleš do 10 minut dalším 100 lidem, budeš mít do konce života smůlu. Že to je vlastně taková řetězovka, no.
1: Ale ještě pozor, pokud se vám někomu stane něco podobného, upozorňoval mě přítel, že oni někdy tam píšou něco s Microsoftem, no. A místo písmenka M oni napíšou RN a ono to vypadá jako Microsoft, jo. A opravdu vás matou a spoustu lidí na to klikne, takže na to taky pozor.
2: Takže na to jsi taky klikla.
1: Já teď budu jenom cálovat prostě.
2: No, já možná taky, no. Imani, Don't Be So Shy. Další je pro vás za malou chvíli taky Ray Dalton. Na nic nikde neklikat. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: 6.51. Posloucháte pondělní Hitrádio Snídaní šampionů. Hezké ráno, s vámi Michal, Jasmin, David.
1: Znáte ten moment, kdy vás extrémně štve nějaký komár nebo třeba moucha a vy víte, že dokud ho prostě nelapíte, tak to nepřestane, jo? Teďka v létě to podle mě známe všichni. Tak jeden děda ve Francii to vzal možná až moc doslovně, ten hon na mouchu konkrétně. Jo, ve Francii děda se rozhodl zbavit otravný mouchy elektrickou plácačkou, jenže chudák netušil, že mu doma uniká plyn z plynový trouby, takže moment, kdy to udělal, tak stačila jedna skřička, aby teda ten jeho byt byl najednou úplně neobyvatelný. V háji střecha, obývák, kuchyň, všechno. A jak to dopadlo s tou mouchou, to se furt jako neví vlastně.
0: Takže moucha evidentně ulítla pryč.
1: Děda naštěstí teda, ten má jenom lehounce popálenou ruku, nic moc se mu jako jinak nestalo, což je obdivuhodný vzhledem k tomu, jak vypadá ten byt v současný jako chvíli, ale moucha?
0: To je taky nápad. Jinak, co mě to připomnělo, tak u Dana Landy hořelo o víkendu kvůli vypalování vosího hnízda. Možná dost podobný případ, ono mu tam hořela střecha a on to teda nevypaloval přímo sam Dan Landa, protože on byl na hradě Veveří, na hradech CZ, ale že snad nějaká firma, která mu tam něco dělala, tak chtěli prostě vypálit vosy, tak to dopadlo tak, že tam chytla celá střecha, no. Takže vám se stalo někdy to nějaká takováhle akce, že jste se o něco pokoušeli, nedopadlo to úplně podle vašich představ?
2: No nestalo a nejsem žádný teda odborník, ale úplně se to podle mě nedoporučuje, když je venku 35 stupňů, že by se jako něco takového dělalo ohněm, ale musel jsem, abych soudil.
0: Přesně. Pojďme radši na muziku Imagine Dragons Bones. Tohle ucítíte v kostech. 6.53. Gimme, gimme, gimme.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní pomůcky letos podle rodičů znovu zdraží. Téměř 60% z nich očekává, že za ně utratí více než před rokem. U nízkopříjmových rodin s vyššími výdaji počítají dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá lidí, kteří kvůli nákladům žádají o pomoc rodinu nebo stát. Česko dnes čeká další velmi horký den. Na většině území vystoupají teploty nad 32 stupňů. Pocitovou teplotu navíc zvýší dusno. O něco chladněji bude hlavně na severu, severovýchodě a v části Vysočiny. V dalších dnech už meteorologové očekávají přechodné ochlazení. Na středním Slovensku napadl medvěd cyklistu. Na 55-letého muže zaútočilo zvíře poblíž obce Valča. Cyklista utrpěl četná zranění a musel podstoupit operaci v nemocnici. K útoku došlo v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního areálu. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Zoo Praha je výjimečně k vidění mládě afrického ptáka zoborožce kaferského. Obvykle jsou mláďata odchovávána v zázemí, letos vyzkoušeli chovatelé jiný přístup. Zoborožce najdeme ve výběhu u antilop. Odchov zoborožce kaferského patří mezi náročnější. V Zoo Praha se poprvé podařil v roce 1994. A počasí, teploty až 35 stupňů, teď má být oblačno až polojasno, během dne mraků přechodně ubyde, odpoledne se přechodně zatáhne, ojediněle se objeví přehánky. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalas Praha, zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
2: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezké ráno.
8: Krásný pondělní ráno.
2: Snídaní šampionů.
7: Tak kdo jste s námi už na nohou v 7 hodin ráno, tak vás zdravíme, přejeme hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. No a písničky nachystaný.
8: Před náma Nicky Jam, Enrique Iglesias a taky Neil Diamond a Two Friends právě teď.

0: Al Perdón, Nicky Jam a Enrique Iglesias. 7:09.
1: My jsme se včera s přítelem vraceli ze západu z tachovských slavností. Jeli jsme 2 hodinky autem, což je delší doba. Tak občas ladím rádio, občas ladím Spotify. A pak jsem si vlastně řekla, jak mi strašně chybí ten pocit, kdy jsem se vždycky na konkrétní cestu vypalovala CDčka, jo, s rodičema vždycky do Chorvatska a takhle. A já bych to hrozně chtěla zažít znovu.
0: Počkej, jak vypalovala CDčka? To se nesmělo se vypalovat ty CDčka.
2: Už je promlčený.
0: To už je takových tak let, přesně, že už to je tak dávno.
1: Měli jste taky, dělali jste to? Nebo koho konkrétně? Protože my jsme vždycky Kabáty a Pink a tak.
0: Mně se líbí, že Jasmin v tom nechce vejít sama a chce, abychom se veřejně tak teďka před jasný. Celým národem přiznali i my. No samozřejmě, že jsme vypalovali CDčka. Určitě vzpomínáte, když se třeba na CDčko vyšlo kolik 12, 13 písniček, já se pamatuju, měl jsem Discmana. To s ním úplně teďka osvěžila vzpomínky. A já jsem se snažil nacpat do kapsy, to nešlo, tak jsem se nacpal do kapsy u Bundy, pak to nešlo vyndat. Ale co krok, tak to přeskočila ta písnička. Ono to nemělo antišok nebo nějak takovou funkci, jo. Takže pamatuju si na to a jsem rád, že ta doba je dávno pryč.
2: Já jsem si kdysi dělával takový výběry písniček, takový jakoby mixy a potom, jak se mě to oposlouchávalo, tak jsem dokonce věděl, která písnička bude následovat a kolikrát se mi i teď stane, že v rádiu slyším nějakou písničku a říkám si, a teďka přijde...
0: A řekl si, to byla 16 a hnedka teďka... potom, protože ono to třeba nebylo ani pomenovaný, že jo, a měl si jenom, svěděl to číslo a řekl si, no tak to si pustím dneska, jo, tak dobrá 4, 7, 16 a 18. No a vypalovali jste třeba rodičům nějaký CDčka, třeba do auta?
1: Jasně, mamka ta to neuměla, takže vždycky říkala mě s bráchou a jako mě to vlastně strašně bavilo a strašně mi ta doba chybí, jo.
0: No, mě se rodiče teďka vlastně shodou okolností nedávno ptali, jestli bych jim něco do auta nevypál. Já jim říkám, hele, existuje něco jako Spotify, teda existuje Hitradio, kde hrajou docela dobře, takže stačí, když si uložíte tady tu frekvenci a budete spokojený, jo.
1: Tak budeme rádi, když vy nám dáte vědět, koho jste se vypalovali, jaký interprety, třeba kolik jste těch CDček měli, koho jste rádi poslouchali tehdy.
0: 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, sem nám můžete nahrát hlasovku, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. No a teďka pro vás máme něco, co bychom si asi všichni společně na to CDčko vypálili. Třeba na cestu k moři. Čověče, jak jsme byli v tom Rakousku, tohle hrálo 5x za den, nekecám, jo? 5x za den.
1: Je to dobrý.
0: A mně bude někdo říkat, že my tady na Hitrádiu točíme hity dokola, jo? Hele, v Rakousku, tam jsou úplně jinde. Beberexa, Faithless, New Religion, 7:12, hezké ráno.

0: mohli vypálit vašim rodičům na cestu k moři. Adam Ďurica, Mandolína, 7 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zaspomínali jsme na starý časy, koho jsme si tak jako vypalovali, jestli jsme to vůbec dělali nebo ne, a na to jsme se ptali i vás.
0: Píše třeba Monča z Varnsdorfu, dobré ráno, vypaloval jsem si Abu a tak dále, jinak mám CDček plný prádelní koš.
1: Mm-hmm. Dobré ráno, no mělo to své kouzlo tohle, dodnes mám diskmena doma schovaného na památku a lituju toho, že jsem vyhodila i Walkmana, to je další zpráva.
0: No a dostali jsme samozřejmě od vás vynadáno taky. Píšete, dobré ráno, vypalování CDček, my ještě nahrávali kazety. Na zadním okýnku magič na baterky a už se jelo, autorádia ještě nebyla, buď se přehrávaly písničky, nebo jsme si zpívali Krásný den přeje Blanka. Tak já teda patřím mezi vás dinosaury a tohle si velice dobře pamatuju. Ty si pamatuješ kazety, Jasmin?
1: Tak kazety si pamatuju,
0: nebo
1: ale...
0: Takhle, pouštěla jsi si někdy něco z kazety, jinak, otázka.
1: Jo, pouštěla jsem si, jako, nebo takhle, jako ne hudbu, jakože pamatuju si kazety, jakože filmy ještě. Jasně. A videopůjčovny a takhle, ale takovýhle kazety, jo, vlastně jo, to mi táta pouštěl na Dobrou noc něco na kazetách, ale já jsem to nenahrávala.
0: Takže,
1: na to.
0: Takže Jasmin, ty nám chceš říct, že asi jako jediná tady ve studiu si nikdy nepřetáčela kazetu na Centropence, na Tušce, jo?
1: Ale David taky kouká divně.
2: Já jsem přetáčel.
1: Jo, tak.
0: Pojďme dál. Taky píše Monika. Ahoj, vypalovala jsem hlavně Tokyo Hotel.
1: No
0: a hlavně taky Lunetic, teda mám i kazetu Lunetic Original, ta furt čeká na podpis, tak snad v září v Mostě. Pane bože, ich muss durch den Monsun.
1: Já to milovala.
0: Já mám úplně husinu. Takhle, vy jste se nám pak smáli, my kdo jsme to poslouchali, ale teďka to slyšet zpětně, hele, vidíš to?
2: Jsi nějak bláte.
0: To je... Emoce neskutečná. Taky tady máme několik hlasovek, tak pustíme třeba tu od Ivči. Už to ladím, jsem se tady úplně, ježišmarja. Tak pojďme na to.
3: Ahoj, moje milovaný rádio. No, tak jako co po vypalování CDček, to bylo super samozřejmě, jo. Ale takový nahrávání na kazetu, to bylo terno. A teď si říkáš, na CDčku jsme aspoň věděli, která písnička bude kde, že jo. Ale na té kazetě, to se opravdu neodhadlo. Takže já myslím, že jako ta kazeta byla fakt mazec neskutečnej. Nedej bože, když se ti to zamotalo, no to byl totální průser, že jo. Jinak samozřejmě jo, mám spoustu vypálených CDček a poslouchám je ještě dneska. Takže se mějte krásně.
0: No tak jasně, kdo neměl zamontovanou kazetu, jakoby nebyl. A taky, Jasmin, o co si přišla u těch kazet? Teďka já si připadám jak tvůj otec.
1: Tak sorry,
0: jo,
1: že jsem nebyla na světě, ale, Ježiši.
0: Ale když pak docházely baterky v tom Walkmanu, tak se to začalo hrozně táhnout, jo, to určitě taky vzpomínáte. Máme tady ještě geniální hlasovku od Lukyho, kde pak toho Lukyho mám. Hele, nesmazal toho Luky. Ha, už ho mám tady, už ho mám.
4: Ahoj, já jsem si zrovna jako písničky nevypaloval, já jsem tuhle vaši dobu jako nestihl a nezažil, ale co jsem dělal, tak jsem si stahoval přes Ulož to do různých MP3, a každá MP3 jako měla jinou náladu, jako ve filmu Baby Driver, akorát ten měl iPody, já jsem si koupil iPod svůj první až v 19 nebo 20. A to je jediný, co jsem dělal, no. Potom už jsem měl jako dotykáče, jako mladej. Jako já jsem mladej furt, ale jako dítě, tak když už mi přišly první mobily, tak už jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
0: Konventory.
4: Konventory.
0: Jaký
4: jak z YouTube do
0: MP3.
4: No,
0: vlastně.
4: No tak potom jsem si to stavil do mobilu. Doteď mám ty MP3, doteď to mám rozdělený podle nálad. Na některý jsou Rammsteini, na některý je Exor, no. Na některých je Elvis Presley a tak, a mám to hezky takhle rozdělený.
0: Mně se líbí, Lukáš vlastně, on ještě...
4: Ještě jsem se já trochu zapomněl. Sorry, představit. Za telefonem je Lukáš. Ahoj.
0: Děkujeme, Luky.
1: On díky říká, za podcast.
0: On říká teda Rammsteiny a pak, že teda Hektora, tak úplně vidíme, jak Lukáš jedá du hast na tachometru 50. Tak děkujeme za všechny hlasovky, za všechny zprávy, co jste nám poslali. Děkujeme za velkou dávku nostalgie, no a za malou chvíli k vám poletí tohle Ava Max Kings and Queens na Hit Radio. Hezké ráno.
5: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkatová. Hostne provoz na Novopatském. Zdržení v těchto chvílích čekejte směrem od Černého mostu ke Kbelské ulici. Zpomaluje to už od konce dálnice D10, tak tam počítejte se zdržením.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: 8.30, půl osmé chcete-li, ladíte pondělní hitrádio, tohle je snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Letošní vedra a sucho jsou v Česku vidět i z vesmíru. Satelitní snímky za začátku srpna ukazují výrazně méně zelenou krajinu než v minulých letech. Vegetaci poznamenaly dlouhodobě vysoké teploty a nedostatek srážek, které letos trápí velkou část Evropy. Tuk na břiše není jen otázkou vzhledu, takzvaný viscerální tuk se ukládá kolem vnitřních orgánů a může představovat zdravotní riziko i pro lidi, kteří nepůsobí obézně. Podle odborníků je nejlepší cestou k jeho omezení pravidelný pohyb, vyvážená strava a dlouhodobě udržitelný životní styl. V Dubaji mají ulici, kde ani v létě není 30 stupňů, zatímco venkovní teploty mohou šplhat téměř k 50. Speciální systém regulace klimatu tu udržuje výrazně příjemnější podmínky. K ochlazování ulice pomáhá dokonce umělý déšť, díky kterému mohou lidé trávit čas venku i během největších veder.
0: Tak jsme se přece jenom doškali. Poručili větru dešti.
2: Škoda, že ne tady u nás, no.
0: To je pravda. A tak možná největší oxymoron tohoto týdne, který uslyšíte, neletíme se schladit do Dubaje. Pojďme soutěžit, je tu ne rychlá pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market pro každodenní péči o zdraví, aktivní životní styl, taky biohacking a longevity v hodnotě 5000 korun a pátek dokonce až 7000 korun.
0: No tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. Hello.

0: 182, I miss you, tohle je Hit Radio, 7.35, dobré ráno.
1: Rychlá pětka.
0: No, rychlá pětka. Ona to bude rychlá sedmička celý tento týden, protože soutěžíte z Brain Market.
2: To je česká firma s kořeny v Ostravě. Vlastně už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví a o celkově lepší ten životní styl. A protože fandí pohybu všeho druhu, tak podporujou i beskydskou sedmičku, což je vlastně extrémní závod, při kterým ty účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: A máme pro vás 7 otázek. A 7 otázek je nachystáno pro Romana. Romane, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. My jsme ještě neřekli, o co se soutěží, Jasmin, taky, že jo?
2: Říkali, ale to nevadí. Biohacking a longevity produkty v hodnotě 5 000 korun a v pátek dokonce 7 000 korun.
0: Hezký, protože Roman napsal, že by chtěl ty tablety. Je tak, Romane?
3: Ano, přesně tak.
0: Dobře, tak pojďme na to. Máme pro tebe 7 otázek, začínáme tou první.
2: Díky slunečnímu záření si naše tělo vytváří vitamín C anebo D?
3: Je.
0: Přesně tak. Druhá otázka. Jak se jmenuje česká tradiční pálenka ze švestek?
3: Slivovice.
2: Je to tak. Mm-hmm. Který orgán v lidském těle pumpuje krev?
3: Srdce.
0: Ano. Čtvrtá otázka. V olympijském symbolu se nachází 3 anebo 5 kruhů?
3: 5.
0: Ano.
2: Pátá otázka. Kolik nohou má pavouk?
3: 8.
0: Přesně, 6. Který smysl používáme k vnímání vůní?
3: Čich.
0: Ano.
2: A 7. otázka, to nejtěžší nakonec, co měří krokoměr?
3: Kroky.
0: Romane, tablety od Brain Market v hodnotě 5 000 korun jsou tvoje a ty jsi vlastně úplně historicky první účastník rychlé pětky, která je rychlou sedmičkou, který měl 7 otázek. Hele, s prstem v nose si to dal.
2: Gratulujem.
3: Já děkuji moc krát.
0: Není zač, ještě nám pověs, jak je v Tachově, taky tam je takový vedro jako tady v Praze.
3: No, tak já mám podovolený, takže pondělí je pro mě těžký, teď už jsem musel do práce, ale jinak je tam vedro, tam bylo vedro celý 14 dní.
2: Já jsem teďka, prosím tě, byla v Tachově celý víkend, od pátku do neděle, nebyl ne. Jsi tam na těch slavnostech?
3: V husické slavnosti jsme měli, ano, byl jsem tam pátek, sobotu a v neděli už ne.
0: Takže vy toho se sminuáte hodně společného. No tak, Romane, balíček od Brain Market posíláme, zdravíme do Tachova, hezký den přejeme a zase někde na Hit Radio se těšíme.
3: Výborně, děkuji. Já jsem měl v sobotu narozeniny, takže akorát.
0: Všechno nejlepší, Romane! Ahoj!
3: Děkuji, ahoj, ahoj.
2: Čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio City.

0: jsme v pondělí ráno potřebovali slyšet Adele, Hit Radio 7.41. Dobré ráno. Jak může chutnat 162 let starý pivko? Napadá vás něco? Jestli ne, tak to probereme za chvíli. Mě teda něco napadlo, ale moc příjemný to není teda.
1: No.
0: Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si taky Green Day, no a vrátíme se k tomu 162 let starému pivečku. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: No do tohohle kytarového solíčka jsme nemohli mluvit. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 7.54 Night Radio, dobré ráno. Tak jak je to s tím pivkem? Pro vás, kdo jste se přepojil až teď, bavili jsme se tady o tom, že potapiči našli 162 let staré pivo a vědci zkoumají, jestli se dá ještě pít.
1: Mě by zajímala ta porada těch vědců na tom, kdo to ochutná jako první, jo? Jakože do toho se nepohrneš, podle mě.
2: Mě by zajímalo, jestli jde ta flaška vrátit, jestli je vratná.
0: Se vratná. No, já si myslím, oni to teda zkoumají, že v rukavicích s maskou a tady v Čechách by na to stačil jeden borec s otvírákem, že by to udělal. Ukaž? Byl by v pohodě, no. No nicméně, mám tady nějaký detaily, našli to na dně moře u švédského pobřeží. Je to nedotčená láhev piva právě z roku 1864 a teďka to ty výzkumníci v laboratoři zkoumají opatrně, jak to chutná, jak to jako jo, zjistili, že to smrdí trochu po síře a zkažených vejcích, no.
2: Tak jestli je to švédský pivo, tak se nedivím, že se do toho nikdo nehrne.
0: To je fakt. To je fakt. Já si myslím, že to stačí pořádně vychladit. Ale normálně, když tu flachu hodí na 7. schod, tak se to pak bude dát pít. Protože jako upřímně, ale pojďme si říct, co je na světě horší než teplý pivo? Není odpověď.
2: Nic.
0: Nic, no? Nicméně já si myslím, že teda pár našich českých pivovarů by tady tomu pivku z 19. století mohlo krásně konkurovat. Tady být konkrétní nemůžeme. Dostaňte si vy vaši neoblíbenou značku. Nico Santos Human Bean 755. Dobré ráno.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Úřad práce dnes zveřejní údaje o červencové nezaměstnanosti. V červnu zůstala beze změny na úrovni 4,8% a bez práce bylo přes 356 tisíc lidí. Úřady zároveň evidovaly téměř 100 tisíc volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Umělá inteligence začíná vyvolávat nové obavy o kybernetickou bezpečnost. Během interního testu dokázal AI agent společnosti OpenAI proniknout do cizích systémů. Podobné incidenty následně oznámila také společnost Meta. Případy už přitáhly pozornost politiků, kteří začínají diskutovat o přísnější regulaci AI. Rusko by mohlo do války proti Ukrajině nasadit další 10 000 severokorejských vojáků. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského může jít až o 50 tisíc mužů. Zelenský proto vyzval Jižní Koreu k užší spolupráci s Ukrajinou. Soul by podle něj mohl pomoci především s posílením ukrajinské protivzdušné obrany. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha 10 poprvé pořádá sbírku školních pomůcek. Aktovky, penály a další potřeby můžeme nosit na recepci úřadu městské části do konce srpna. Přijímány jsou nejen nové, ale i použité věci, které jsou zachovalé a plně funkční. Všechny vybrané pomůcky poputují k rodinám z Prahy 10, které se ocitly ve finanční tísni. A počasí teď má být oblačno až polojasno, během dne mraků přechodně ubyde, odpoledne čekáme přechodně zataženo, ojediněle se objeví přehánky. Teploty až 35 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
5: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Dobré ráno.
10: Krásný pondělí, to je.
11: Snídaně šampionů.
9: Mami, oni se mi tady smějou. Oni se mi tady smějou. Já vás celý ráno slyším strašně tlumeně, jenom abyste věděli, co se tady ve studiu děje. A nevím, čím to je, pravděpodobně asi tím, že včera jsem byl ve 2600 metrech a dneska ve 200, tak mám asi problém s Eustachovou trubicí.
12: No, trochu nám někdy přijde, že nás neposloucháš.
9: No, protože celý ráno mi tady říkáte, ty jsi hluchej a já mám normálně absolutně zalehlý uši. A přijde mi, že levým uchem slyším to, co bych měl slyšet pravým a naopak, jo. Totálně přirozený, tak nevím, jestli se vám to nikdy nestalo náhodou.
10: No, neslyšíš prostě, no.
9: Cože?
12: Nebo neposloucháš?
9: Já vás zabiju.
10: A to je chvíle jsem.
9: To ještě vidím. No tak jo. Tomáš Klus, pocity na Hit Radio v 8.03. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, One Republic, Sunshine, 8.08. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme parádní pondělní ráno. Dostávali jste jako děti kapesné nebo dáváte kapesné vašim dětem? Je tady totiž nový trend. To mě dneska ráno zaujalo na Redditu, na foru Reddit, kde je vlákno právě o kapesném. Někdo tam psal, že místo klasického kapesného zavedl pevný ceník.
1: Aha.
0: Dětský ceník za domácí práce. Je tady vynesení koše 30 kaček. Nákup 90 korun. Vyklizení myčky za 30. A já si říkám, za kolik by bylo třeba takový vyluxování domu. Bych tam dal aspoň tak za 3 kila.
2: Tak ono spíš bude blbý, když si to ten člověk ponese do dospělosti a za to, že něco udělá u sebe v bytě, bude od druhého očekávat peňážky.
3: Přesně, já jsem si přesně tohle říkal, jestli to, podle mě to není úplně dobrý jako v rámci výchovy.
0: No takhle, ty na mě koukáš, jako že jsem to vymyslel já prodávám, jak jsem nakoupil, jo. Říkám, že se tady píše, já neříkám, že s tím souhlasím, jo. A tak by mě zajímalo, jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy dva tady třeba, co? Doma, s kapesným.
3: Hele, já jsem se snažil
0: vyklizení ty myčky, co?
3: Já jsem se snažil pomáhat, nebo naši po mě chtěli, abych pomáhal zadarmo a potom mi nějaký kapesný dávali. Mm-hmm. Finančně mě vlastně nemotivovali. Jestli je to dobře nebo špatně, nevím. Je to samozřejmě otázka.
0: Kolik jsi dostával kapesný?
3: No ze začátku nějaký 200-400 a končili jsme na 1000. 1000 měsíčně teda. Mm-hmm.
2: Tak my jsme s bráchou nedostávali kapesný nikdy žádný. Když jsme jeli třeba na nějaký školní výlet, tak jsme dostali jako peníze sebou, jasně, ale že bychom dostávali měsíčně nějaký obnos, to vůbec. Ale mám o 17 let mladší ségru a ta dostává peníze jako v keši normálně nějaký měsíčně a ještě má teďka nějakou novou normální platební kartu a tam jí třeba kilo pošlou měsíčně taky. Mm-hmm. Takže tam
0: jako
2: má
0: 100 tisíc nebo.
2: No, jasný.
3: No, dávat to kapesný učí ty děti nějaký finanční gramotnosti, no, jak musí s těma penězma nakládat.
2: Ona nenakládá, ona platí. Ona prostě platí.
0: Já přemýšlím, já jsem kapesný asi, ale asi jo, něco jsem dostával vlastně každý týden, ale musel jsem si z toho koupit i lístek na autobus, nějaký věci do školy, no. Hmm. Takže vlastně mám u rodičů ještě nějaký peníze, to jsem přemýšlím teďka zpětě. Tak jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy, dostávali jste kapesný, kolik, nebo jestli jste dostávali peníze právě za to, jako za odměnu, že jste třeba vynesli koš a tak dále. Zajímá nás to, dejte nám vědět na WhatsApp na 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budete úplně nejlepší, ale spokojíme se i s klasicky se zprávou na stejný číslo. Teď Rehab a Ina na Trafiu.

0: AJO, End of Beginning. 8:45 k tomu. Dobré ráno, nový trend, dětský ceník za domácí práce, vynesení koše 30, kaček, nákup 90 korun, vyklizení myčky 30 a tak dále. A neb kapesné. Tohle je nový trend, tak ptali jsme se vás, jestli máte kapesné, jestli jste dostávali kapesné, nebo jestli u vás tenhle ceník fungoval. Tak píše třeba Iris, ahoj ranní partičko, už před 60 lety mi rodiči udělali ceník za domácí práce, vyluxování 5 korun, koš koruna, malý nákup 5 korun, utřít prach 3 koruny, vytřít podlahu 5 korun. Myslím si, že mě to nějak nepoznamenalo, ani neskazilo, byla jiná doba, zdravím Iris.
1: Co jo? Dobrý výčet. Klára ta píše, dobré ráno šampioni, já dostávala kapesné od první třídy, jelikož jsem jezdila domů autobusem a tak jsem si z toho platila lístky. Pak i na střední škole jsem dostávala 500 korun na týden, jelikož jsem byla na intru a myslím si, že mi to pomohlo uvědomit si, kolik to stojí a jak s tím nakládat. A to je fakt, no.
0: Taky píše Terry, to je docela smutná zpráva. Ahoj, já dostávám měsíčně 150 korun.
2: Co si za to v dnešní době koupíš?
0: No za to se nekoupíš ani nic na sebe hezkýho, že jo, třeba. Taky píše Šárka, krásné ráno, kapesné jsem nedostávala, ale jakmile se šlo do kina nebo na party, tak to dotovala mamka. Uklízení bytu to bylo automaticky.
1: Tak to je vlastně pravda. Stejně.
0: To je pravda, když jsme chtěli někam na Mejdan, na mami neměla bez stovky. Taky tady máme hlasovku od Milana.
3: Ahoj, tak já od 15 let lítám po brigádách, takže já jsem žádný kapesný nedostával. Máma tvrdila, že když něco chceš, tak si na to vydělej. Tak já jsem si v 15 našel brigádu, no a od 15 let makám. Nevím, co je to být bez práce od 15 let. Bude mi 40.
1: Tak já jsem měla taky od 15 let brigádu, ty jsi říkal, Míšo, že taky, že jo?
0: Taky.
1: No, co ale navíc? Bavíme se o tom vlastně před i ještě, před tím 15. rokem života.
0: Máme tady, no tak můžeš pracovat i před 15 let, protože podívej se do Číny, jo. Máme tady hlasovku od Matěje.
4: Zdravím vás, Hitrádio. Ale já osobně jsem to měl doma tak, že jakmile jsem si chtěl něco koupit, tak tati, prosím, koupíš mě to. Jo, jasný, tak pojď, vykydáme prasata, uklidíme ukrav, nakrmíme, uděláme balík sena a pak to nějak zkusíme vymyslet, že bychom ti to pořídili. Jinak jsem žádný kapesný nedostával, potom až v pozdější fázi, když už jsem začal do školy jezdit vlakem, tak jsem dostával měsíčně 14 stovek a zhruba 12 stovek mě stál vlak, takže to bylo takový jako všelijaký, ale nebylo to vyloženě takový, že bych nic nedostal, ale zároveň to nebylo takový, že bych dostával randál peněz a utracoval to za blbosti, tak já jsem se neutratil za blbosti a pak jsem jezdil na černo, ale to je...
0: To jsem chtěl říct, to říká Matěj Schocně, takže 14 stovek dostával a 12 stovek stál vlak, jo. Ale nevím, možná to měl teda Matěj stejně, já bych chodil asi pěšky do týmce.
2: Víš, jak se ta doba změnila? Dřív to bylo, mami, jdu na koncert, dej mě 300 a dneska je to, mami, jdu na koncert Imagine Dragons, dej mi 3500.
0: Jenom na lístek, ale.
1: Tak děkujeme za hlasovky.
0: Děkujeme za hlasovky. Kapesný to vám asi úplně tady nedáme, ale co pro vás máme, tak jsou další hity. Kesha, TikTok. Za malou chvíli taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na silnicích.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hit Radio.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na kolonu před Prahou, pokud jedete do naší metropole po dálnici D7. Štosuje se to tam kvůli dopravnímu omezení u letiště. Podle vašich zpráv je tam teď už asi 3-kilometrová kolona.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: taková česká Lady Gaga, Bruno Mars, Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. 8.31, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaně šampionů, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do pražských Letňan dorazila velká výstava ze světa Harryho Pottera. Putovní expozici už po světě navštívili více než 4 miliony lidí a nabízí filmové rekvizity i interaktivní zážitky. Pozornost ale budí také tím, že na výstavě prakticky chybí zmínky o autorce celé série J.K. Rowlingové. Rodina z amerického Utahu zažila při dovolené v San Diegu neuvěřitelnou náhodu. V pronajatém bytě si všimla fotografie plné lidí na pláži a při bližším pohledu zjistila, že jsou na ní zachyceni i někteří členové jejich vlastní rodiny. Snímek přitom visel v ubytování, které si náhodně pronajali přes Airbnb. Marek Ztracený odehrál jeden z největších koncertů své kariéry. Na pražské letenské pláni ho podle pořadatelů sledovalo zhruba 70 tisíc lidí. Zařadil se tak mezi několik interpretů, kteří na tomto místě vystoupili. V minulosti tam koncertovali Michael Jackson nebo Rolling Stones.
3: Byl toho plný Instagram, my kdo jsme tam nebyli, tak jsme to aspoň mohli vidět takhle a vypadalo to teda velkolepě.
2: Mimochodem velká ostuda, že jsme tam ani jeden nebyli.
0: No mně se nic na Instagramu neukázalo, ale to není možný.
2: Ty tak kecáš. Vypadalo to velkolepě.
0: Vypadalo to krásně a velkolepý bude i tohle. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes na Hit Radio v 8.33.
2: Že tam byly nějaký faninky, který tančili se slzama v očích.
0: Ty do toho budeš mluvit, jo, Davide. Takže prostě ty jsi ten rádia, který prostě kecá dokonce a do začátku písniček, jo.
2: Dobře, pojďme znova.
0: Pojďme ještě jednou, projíme se reputaci. Tak Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes. Davide, teď už ne.

0: Tohle jsou hity pro vaše pondělní ráno, Linkin Park, Hit Radio 8.40. Dobré ráno, pokud si myslíte, že umýt si ruce po toaletě je naprostá samozřejmost, tak bohužel. V Evropě není. Já jsem tady narazil na průzkum, který porovnává, kolik lidí si v jednotlivých zemích myje ruce po návštěvě toalety a Česko. Nechám vás chvíli hádat. Kolik procent lidí si myje ruce po toaletě?
1: Já nám budu věřit a budu si myslet, že tak 97 třeba.
0: 71%.
1: 71%.
0: 3 z 10 Čechů si ruce nemyjou.
1: Tak to pak, když si s někým podáš ruku, tak budeš přemýšlet, jestli patří mezi těch 71 nebo těch 29 zbývajících.
0: Přesně, ještě než ti podá ruku, tak místo těší mě. A mýdlo bylo?
1: Mýdlo bylo. Už jsem se to tady taky otevřela a koukám, že je úplně nejlíp je na tom, překvapivě možná, Bosna a Hercegovina, 96% lidí. Nejhůř je na tom, typli byste si, jaká země je na tom nejhůř?
0: To nevím.
1: Je to Itálie a tu zrovna my Češi máme tak rádi, jo. Itálii, Španělsko, milujem, tak prosím vás, v Itálii jsou na tom nejhůř z Evropy, 57%.
0: Jak je na tom třeba Turecko?
1: Turecko druhý nejlepší, 94%.
0: Ale tady se vlastně není čemu divit, jo, protože jenom dřepneš a pokračuješ. Rychlá akce. Takže 3 z 10 Čechů si nemyjou ruce. No tak pamatujte na to, až vám kolega v práci bude nabízet zpytlíku oříšky. Co je, ty jsi super opotila.
1: Ne, já jsem si vzpomněla, že jsme tady 3 s Davem.
0: David už je pryč.
1: No, proč asi?
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Tohle je Miles Smith na Hit Radio v 8.52.
1: Představte si, že jdete po ulici nebo jedete autem, kouknete se nahoru, protože vás zaujme nějaký billboard.
0: Koukám.
1: A někdo tam normálně bydlí. To je nový výmysl Netflixu, jakožto promo k filmu. Trošku to přehnali a normálně postavili billboard ve tvaru domu a na tři celý dny do něj zavřeli chlapa, který tam má vydržet, jo. Ještě navíc má nějakou ceduli bílou a pomocí té cedule komunikuje s lidma, který pod ním jedou. Normálně vidíte, jak on se tam prochází, on tam spí, on tam je prostě opravdu 3 dny a je to promo k novému filmu The Last House a vlastně si říkám, že ačkoliv je to bizár, tak je to strašně dobrý zároveň.
0: Tak ty říkáš, že musí vydržet, tak já si myslím, že tohle v tomhle případě je to otázka peněz.
1: Jako
0: 3 dny vydržíš někdy, když ti zaplatí klidně i billboardu, jo? Ale já si říkám, kdyby to třeba takovouhle kampaň měli udělat tady v Čechách na nějaký třeba seriál nebo film, něco, co tady bylo, napadá tě třeba, co by se dalo takhle jako stvárnit?
1: Ne seriál, ale bizár, možná výměna manželek.
0: Jo, to tam zavřeli, jasně, no. Mě napad třeba, nevím, kdyby tenkrát dělali podobnou reklamu na 30 případů Majora Zemana, na studnu, jo, což ono by to vlastně dneska nešlo.
1: Jak to?
0: No tak jako studnu najdeš, jo, ale je sucho.

0: Peace. Sučo. 8.57, poslední song, pondělní snídaně. Sučo. Ta je oficiálně u konce. O rozjezd pondělního rána jsme se vám postarali my, Michal, Jasmin, David, a tuhle štafetu přebírají naši kolegové s další skvělou muzikou. Po deváté třeba David Guetta, Justin Bieber nebo Činasky.
1: Mějte se krásně, zvládněte pondělí a celý ten novej týden.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: No hlavně nějak přežijte ten dnešek, to vedro vydržaj. A slyšíme se zítra ráno.
1: Ahoj.
0: V 6, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré pondělní dopoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty nadále na Baranďáku. Kvůli nehodě směrem do Dobříské popojíždíte minimálně čtvrt hodiny. Zdržení je také na Černáku, směrem do Pelské ulice popojíždíte od Běchovic a Pražský okruh od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1 počítejte s 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: la saison.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Praha stále hledá vánoční strom pro staroměstské náměstí. Majitelé mohou své typy posílat do poloviny září. Zatím jich dorazily nižší desítky, odkud nejčastěji, to nám řekla mluvčí společnosti Tejko Hanka Týce.
5: Nejvíc podnětů přišlo z Libereckého kraje. Zájemci se ale našli také na Moravě nebo ve středních Čechách. Pravidla zůstávají letos stejná, zasílat lze typy na stromy, které jsou takzvaně přerostlé. Ideálním stromem je smrk stepilý a měl by být zhruba 23 až 25 metrů vysoký.
4: Vánoční trhy v centru Prahy pak začnou 28. listopadu. Nelegální stavby u Vltavy pomalu končí. Velmi často vznikly z toho, co bylo po ruce. Třeba i stará vysloužilá tramvaj. Oblast je mnoho černých staveb bez stavebního povolení, navíc v místech, kde podle územního plánu nemá nic stát. Povodí Vltavy jako vlastník pozemku se teď snaží o jejich odstranění. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. V dějišti minulých olympijských her v Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dni budou o postup do úterního finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: V průběhu dnešního dne zůstane velmi teplo, opět se budou teploty dostávat nad 30 stupňů, většinou jasná, polojasná obloha, ale na večer čekáme přibývání mraku a objevit se k večeru mohou také bouřky. Maximální teploty 35 až 35 stupňů.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
7: No nazdar přátelé, ahoj po víkendu, co? Tak samozřejmě pravidelní posluchači Hit Radia moc dobře vědí, že i včera jsem tady byl, to znamená víkend nebyl pro každého úplně víkend, že? To taková Lucka, ta měla třídenní víkend.
4: No a já jsem ho měla, ale takový, já tomu říkám, takový polopracovní, protože když hlídáš malé dítě, tak vlastně makáš 24/7.
7: To je pravda. Navážu na tvoje zprávy, prosím tě. V dějišti minulých olympijských her soutěže v bazénovém plavání. Myslíš, nebo máš informace o tom, že by se třeba soutěžilo i v čubičce?
4: Teď jsem udělala reportáž na 24, jak správně plavat.
7: Ano.
4: V létě a který a prý nejpřirozenější pro nás styl jako pro člověka je plavání kraulem.
7: Nepovidej, to je strašně náročný.
4: No, ale paní říkala, že to je vlastně to nejvíc pro náš organismus.
7: A proto hned na začátku důležité upozornění a rada pro dnešní den 9:03. Neposlouchejte odborníky, ano? Čubička je nejpřirozenější styl. Přejeme vám dobré ráno nebo hezké dopoledne s Davidem Gettou a za pár minut taky Justinem Bieberem.
3: Hit Radio City.

Tohle byly Činasky u nás na Hit Radio. Příští rok tahle píseň oslaví kulatých 30 let. Jen si to představte, psal se rok 1997. No a já vám přeju krásné pondělní dopoledne, přátelé. Máme 10. srpna po víkendu a opět další tropický den, který je před námi. V Praze to dneska bude jako na mnoha místech celkem pekelné. Ne, že by to normálně nebylo. Já nevím, jestli jste si to jako uvědomili. Mě to teď jako... Celkem mě to o víkendu jako dostihlo. Mám takový pocit, že letošní prázdniny v Praze, a klidně mě vyveďte z omylu, jo, ale jsou prázdninami rekonstrukcí děr a samých uzavírek, jo, protože já jsem se teď v Praze o víkendu snažil dostat na několik míst, kam jsem si myslel, že nepotřebuju navigaci, protože to tam přece znám, vím, kam jedu, tak jsem pokaždé v podstatě jako narazil na nějakou uzávěrku a muselo se to objíždět. K tomu všemu ten Mordor, který máme teď na magistrále, to znamená před hlavním nádražím, tam je to taky dlouho, pak svedení do jednoho pruhu na Hlávkově mostě, to i když jedete v noci, tak tam víceméně stojíte. No a teď navíc, jestli mě teď posloucháte a jedete třeba po Holešovičkách směrem do tunelu Blanka, nevím, jestli jste si všimli, ale udělali nám tam speciální buspruh, který samozřejmě bude sloužit pro tu novou expresní linku, která pojede tunelem Blanka. Nicméně, tak nějak zabrali jeden pruh, na který jsme byli standardně zvyklí, takže obávám se, že až vyjede ten autobus, což by mělo být vlastně v tomto týdnu někdy v sobotu, tuším, že 15. srpna, tak si myslím, že nás čeká ještě daleko větší dopravní kolaps, než na který jsme normálně zvyklí. Tak dejte vědět na 777-937-777, jestli to vnímáte podobně a nepřijde vám náhodou, že to letošní léto je ta Praha nějak víc rozkopaná než obvykle. Určitě budu rád za vaše zprávy. Alex Warren je připraven a jeho Ordinary, za pár minut taky Kate Ryan, anebo Pink a Just Give Me a Reason. Už za chvíli na Hit Radio.

0: Just Give Me a Reason, tohle je Pink a tohle je taky 937, tedy Hit Radio City. Za pár minut třeba s Miley Cyrus a taky vaše zprávy, které mi mimochodem potvrzují můj dojem z toho, že máme Prahu letos tak nějak jako rozkopanější víc než kdy předtím. Honza asi jako trefil přímo hřebíček, jo, protože na podzim jsou volby, přátelé, jo. My nechceme ani naznačovat, jo, ale podle Honzové zkušenosti to má určitou souvislost, napsala i Anička, která to prý vnímá úplně stejně a zrovna říkala manželovi, že jako vůbec není znát, že jsou prázdniny a že je nějak volněji, jo. A navíc všimněte si, ano, kobylisy, holešovičky, tam všude teď vznikl další buspruh, který nemile překvapil, pokud jezdíte autem, samozřejmě, jo. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. I vy mi můžete napsat na 777 937 777, jak to vnímáte, že jsme letos v Praze tak jako jedna velká díra vedle druhý. Další skvělé hity vás čekají už za chvíli.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Miley Cyrus a taky dopolední hit Radio City. Za pár minut Prince Ital Joe a Marky Mark. No a o tom, že Tour de France se jede, nebo spíš v tomhle případě jela, o tom už jste asi slyšeli, o tom, že existuje Tour de France, předpokládám, že taky víte, že to je cyklistický závod, asi tušíte. No ale nevím, jestli jste věděli, že po vzoru Tour de France můžete klidně na Czech Tour. Přesně tak a hlavně už nám to klepe na dveře, bude to vlastně za 3 dny, dneska máme 10. a Czech Tour se pojede od 13. do 16. srpna a rovnou nabídne 4 dny špičkové cyklistiky v českých a moravských regionech, jo? Takže bude to rozděleno na několik etap a taky několik míst. Třeba ta první etapa, tak ta zavede cyklisty stejně jako loni na cestě z Prahy do Karlových Varů, kde by měl podle očekávání rozhodovat hromadný sprint. Potom už ale přijdou na své především milovníci takových těch dlouhých, nesmrtelných dlouhých stoupání, jo? To, co já teda na kole úplně nenávidím, protože druhý díl Czech Tour spojí třeba Mladou Boleslav s ikonickým Ještědem, třetí den potom čeká na jezdce Dřina mezi Pardubicemi a dlouhými stráněmi v Jeseníku, no a finále potom obstará stejně jako v roce 2025, v tom loňském roce, trasa z Kroměříže na vrchol Pusteven v Beskydech. To je Czech Tour, mimochodem ve startovní listině figurují i dva World Tour týmy, no a je to vlastně druhá nejvyšší kategorie světového kalendáře, myslím si, že to stojí za to, abyste se tomu věnovali a mrkli se na to, protože jako pojedete se to v krásných scenériích naší země a myslím si, že to bude velmi pěkná podívaná. Czechtour.com, tam jsou veškeré podrobnosti, no a jestli máte rádi cyklistiku, u tohohle nesmíte chybět. Jak jsem říkal, jedna klasika 90. let je připravená právě teď, Prince Ital Joe, Marky Mark a vzpomínka na to, jak jsme v 90. letech pařili na tanečních parketech. United!

0: Tohle je pro všechny dovolenkáře, jo? Zejména pro ty, který to ještě čeká. Chci tě vzít na dovolenou. Xindl X a jeho novinka ve vysílání u nás na Hit Radio City ve 9:45. Mimochodem, co se Xindla týká? Dobrá zpráva. Už za půl hodinky pro vás budu mít dva lístky na Xindla, a to v Riegerových sadech tady u nás v Praze 18. srpna. Takže když budete doma, když budete v Praze, můžete vyrazit do Riegeráčů na Xindla, protože součástí City Quizu tento týden budou právě vstupenky na jeho živý vystoupení. Jo? Tak dobře, poslouchejte, vrhneme se na to už za půl hodinky. No a co vás čeká do 10? Katy Perry a její Hot and Cold, taky Benson Boone a samozřejmě v 10 další čerstvé zprávy. Hezké dopoledne.
1: Řecí prstní řízky v ceně 90.

0: Před 10. hodinou posloucháte Hit Radio City. Dobré dopoledne, Banners, anebo taky Teddy Swims. To je další muzika, která vás čeká za chvíli. Víme, co se děje v Praze. Lucka má pro vás čerstvé informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích hlásíte nadále kolony v okolí letiště. Kvůli pracím v Aviatecké ulici počítejte s obou směrů se zdržením kolem 5 až 7 minut. 5 až 7 minut trávíte v koloně také na Pražském okruhu, a to od sjezdu z D5. Uvolnil se částečně Barandák směrem do Dobřížské ulice. Naopak na úrovni Štěrbohol v obou směrech počítejte s více auty a s 10 minutami v kolonách. Vaše dopravní info dál volejte na 777. 937777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 10. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Rekonstrukce objektu kasáren Karlín nebo demolice a stavba mostu v Čilské ulici u metra Opatov. Některá z témat, která dnes dopoledne projednají pražští radní. Znovu také vyberou vítěze tendru na stavební dozor terminálu Smíchovské nádraží. Zároveň by měl vybrat i projektanta silnice, která propojí Úříněves a obec Pacov nedaleko Říčan. Na několika kilometrovém úseku dálnice D8 mezi Prahou a Lovosicemi pokračují modernizace technologií. Práce jsou zhruba v polovině, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Ve středním dělicím pásu vyměňujeme kabeláž, instalujeme optickou síť, aby dispečeři mohli rychleji reagovat na nehody a nenadálé situace, a osazujeme zároveň i nová bezpečnější svodidla. Práce probíhají v rychlém pruhu a doprava je vedena v režimu dvou jízdních pruhů pro každý směr.
1: Celá stavební akce bude u konce nejpozději v polovině září. Plocha nových bytů v Česku se zmenšuje. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb tak dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Sucho v Česku se prohlubuje a je vidět dokonce i z vesmíru. V rámci porovnání snímků ze začátku letošního srpna s minulými roky jsou rozdíly patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a na dalších místech ve středních nadmořských výškách.
10: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Většinou jasná, polojasná obloha, jen přechodně zataženo oblačno, většinou k večeru přeháňky nebo bouřky, mohou být i silnější. Teploty 34 až 36 maxima pro dnešní odpoledne.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, dopoledne pokračuje pondělí, tak doufám, že jste na svém místě, že jste tam, kde máte být, že jste třeba nezaspali dneska nebo tak něco, že jste třeba nepromeškali schůzku, která měla začít už v 10 hodin. Přátelé, to máte 2,5 minuty zpoždění.
1: Ale víš, že 15 minut je taková ta akademická čtvrthodinka, že vlastně můžeš mít zpoždění, pokud tedy na tebe nečeká šéf, samozřejmě.
0: Tak ano, pokud máš vedoucí pozici, tak si to můžeš dovolit, ale jinak ne. Párkrát jsem to udělal a nedívali se na mě úplně hezky. Důležité je, že pro vás už za chvíli máme City Quiz. To znamená, to končí všechny porady, to jako briefingy, windsurfingy a tady podobné věci, můžete přerušit, protože my si už za chvíli dáme něco, co by vás mělo nasměrovat v tom dnešním dnu, jestli dokážete reagovat rychle a hlavně, jestli znáte správnou odpověď. Budu pro vás mít 2 lupeny na Xindla X. No a ze všeho nejdřív Alan Walker. Lost.

hit Radio City vám hraje tady o Swimsen a za pár minut třeba taky Dune Lewis a nebo Avicii. To všechno na 937. Hezké dopoledne, Praho. Mám pro vás další možnost, jak se dostat na parádní koncert. Tentokrát je to Xindl X. No a ono se to bude vázat vlastně celý týden. Se budeme točit trošku v tom našem City Quizu okolo Xindla, jo? City Quiz je tady od toho, aby vy jste si procvičili mozkové závity a zjistili, jestli vám to zapaluje dneska. Takže pro některé, kteří jsou tak jako na vážkách, jestli je to dobrý nebo špatný den, ideální příležitost, jak se to otestovat přímo v našem vysílání. Jedna krátká ukázka, 10-vteřinová, puštěná pospátku. To, že je to písnička Xindla X, to je víc než jasný. To už vám můžu prozradit teď. Mě zajímá název té písničky. Tak schválně, jestli si pamatujete, jaký písničky Xindl má a jestli to dokážete přiřadit i k té, když vám ji pošlu jako pospátku.

0: Celou Prahu. Let's go.
1: Já věřím, že teď jste nalepeni na rádiu a říkáte si, ty to, tak něco mi to říká, že jo? No jo, jo. Tak zajímá mě název té písničky, je to jednoduchý. 777-937-777. Když budete vědět, odměnou vám můžou být dva lístky na Xindla X v Rýgráčích 18. srpna. Můžete tam vyrazit parádní koncert v nádherném prostředí Rýgrových sadů, no ale stačí jenom napsat, jako jakou tu písničku z repertoáru Xindla X jsem vám pustil pospátku. Tak co, už víte, už vám to docvaklo? Jestli ano, píšete na 777-937-777, případně nahráváte hlasovky, stejný telefonní číslo, jsem na vás moc zvědavý.

0: Avicii. A tohle je všechno u nás dopoledne na Hit Radio City. Tak velké poděkování vám všem, kteří jste vzali telefon do ruky a minimálně jste se alespoň snažili přijít na to, cože je to píseň, nebo jaká to píseň Xyndla X byla puštěná pospátku, jo? Protože o to u nás v City Quizu dneska šlo. A rovnou můžu gratulovat těm, kteří to dneska určitě zvládli. Pavla, Jirka, Tomáš, Evička to má dobře, Kačka, Jana, Jarka, Ivča. Gratuluju moc, jo? A taky Míša, kterou mám teď na telefonu. Míšo, hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Tak, Míšo, už byla dovolená?
1: Byla dovolená výletní a všechno na pohodu.
0: Super, takže bude ještě nějaká do konce léta, nebo ne?
1: Ne, už ne.
0: Už ne, tak znamená v pracovním procesu teďko nasazená v podstatě.
1: Tak, plně tak. Nasazená v pracovním procesu.
0: Hele, pustíme ještě jednou tu krátkou desetivteřinovou ukázku. Je to píseň Xyndla X, je puštěná pospátku, mě pak bude zajímat samozřejmě správná odpověď. A nebo víš co, Míšo, řekni mi to rovnou teď, jo? Já myslím, že to všichni slyšeli, tak uvidíme, prověříme. Tak co to bylo? Co to byla? Jaká to byla písnička?
1: Tak je to písnička, která se jmenuje Dřevo.
0: Dobře, prověříme, jo?

0: Míša naprosto přesně, trefně zvládla. Prosím tě, bylo to jednoduchý, zvládla si to na první dobrou, nebo si musela přemýšlet?
1: No, slyšela jsem jí tam hned.
0: Jo, tak to je dobře, to je dobře. Tak mám pro tebe dobrou zprávu, protože samozřejmě v té původní verzi, to znamená nikoli v obráceně, ale tak, jak má být, ji uslyšíš klidně i naživo, když půjdeš do Rigráčů 18.8., to znamená, to je za 8 dní, máme pro tebe dvě vstupenky na Xindla X, na jeho skvělý koncert, který bude v Rígrových Sadech. Užiješ?
1: Užiju maximálně.
0: Super, super, super. Tak dneska prosím tě v práci, máte tam vedro, máte klimatizaci, jak to máte?
1: Zatím to zvládáme s otevřeným oknem, ale myslím, že na klimatizaci dojde.
0: Ano, ano, pozor na to, teploty dneska až 37 stupňů Celsia, já myslím, že rychle to okno zavřete. Tak moc tě
1: tak
0: zdravím. Děkuju moc za telefonát, užij si Xindla X a zase někdy u nás, jo?
1: Díky, mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, tak si zahrát s námi City Quiz, tady bude zase zítra. Tak dobře, poslouchejte po 10. hodině.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Krásné vyznání Kateřiny Marie Tiché o tom, co všechno se dělo v jejím prvním pražském bytě, tedy v bytě 660. My jsme Hit Radio City, přejeme dobré dopoledne. Přátelé, když se podíváte na náš Instagram, na Instagram Hit Radio City, tak vřele doporučuji, protože ve storíčkách najdete speciální souboj. Souboj o nejlepšího superhrdinu. Začínáme právě dneska v pondělí a skončíme v pátek, aby jsme zjistili, kdo je podle vás ten úplně nejlepší superhrdina. Takže masky nasadit, pláště připravit, jdeme zjistit, kdo je superhrdina číslo jedna. Může to být Kapitán Amerika anebo Batman. Mr. Fantastic anebo taky Aquaman. Hlasovat můžete pro Thora anebo Black Panthera. Co Superman? Ten bude asi hodně vysoko. Proti němu Doctor Strange. Groot anebo Flash? Těžký rozhodování. Spider-Man anebo Zelený Hulk? No a pro ženy Wonder Woman versus Ant-Man. No a poslední dvojice, která se může dostat třeba až do finále, tak to je Iron Man a Hockey. Tak co, vybrali jste si svého superhrdinu? Toho, kterému byste třeba svěřili osud celé planety? Nebo svůj osud svého života? Tak vybírejte a vybírat můžete celý týden. My z toho děláme takový speciální šampionát, aby jsme vlastně zjistili, kdože je ten váš nejoblíbenější superhrdina. Podívejte se na Instagram Hit Radio City. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Takhle vám hraje Hit Radio. Doufám, že do rytmu a pro co nejlepší pondělí. Máme lehce po 10:45. Disturbed a The Sound of Silence anebo One Direction, to vám budeme hrát za chvíli. Ale pozor, pozor, pozor, pozor. Dneska máme 10. srpna, to znamená, že nám do posledního city pikniku na Ladronce zbývá už jenom 10 dní.

0: 49 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: for another.
1: Tohle jsou One Direction a na Hit Radio City 2 minutky před 11. hodinou. Dobré dopoledne. Další velké hity třeba od Ellie Henderson anebo Enrica Iglesiase budou následovat, a to už za chvíli. Ale nejdřív do Prahy, pojďme do ulic. Lucka ví, co se děje.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na Baranďáku, respektive v Dobřížské ulici, cestou do centra metropole, do Radlické ulice. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Popojíždíte také Pražským okruhem na úrovni Tinočan a Ořechu a v opačném směru na úrovni Lochkova. Pokud jedete k letišti, zdržení je delší, a to minimálně 10 minut. Popojíždět kvůli nehodě budete také v Štěrboholskou spojkou, a to na úrovni Štěrbohol směrem do centra a v opačném směru od sjezdu z Hradecké dálnice dál do Kbelské ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Na Stodulkách při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí, jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu. Policisté a záchranka zasahují v ulici U jezera, další detaily zjišťujeme. Na železnici se chystá další velká modernizace. Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou díky ní zrychlí a provoz bude plynulejší. Opravou projde téměř 9 kilometrů dlouhý úsek. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
4: Spoje jedoucí ve směru do Kutné Hory využijí navíc novou hlízovskou spojku. Díky tomu nebudou křížit trasu vlaků na hlavním koridoru a zmizí tak jedno z úzkých hrdel české železnice.
2: Rekonstrukce skončí za 2 roky. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemích. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Opatření potrvá několik týdnů. Už ve středu odstartuje Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na svém 23. ročníku opět nabídne mimořádně silný zahraniční program. Dorazí soubory, které patří k těm nejvýraznějším na současné světové novocirkusové scéně. Highlightem bude australský soubor Cirka, který se na Letnou vrací po 10 letech a do Prahy přiveze strhující inscenaci Wolf.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Čeká nás horký den před studenou frontou. Bude většinou jasno, polojasno, na večera odpoledne přibývání mraku, oblačno, zataženo místě přeháňka nebo bouřka a odpolední teploty kolem 35 stupňů.
1: Mně se líbí tvoje počasí. Ty jsi řekla, že bude úplně všechno.
2: No ano, protože to po tom minulém týdnu, kdy jsem týden předpověděla déšť a nepadla ani kapka, tak to takhle alibistické.
1: Ano, už je na čase, přátelé.
3: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
1: No jo, přátelé, to nejlepší, co si můžete dopoledne v Praze pustit, to je Hit Radio City. My jsme pro vás připraveni. Já jsem říkal Enrique Iglesias, to je jasná věc, s tím začnem. A já už tady koukám do mapy, protože tak je pondělí, že jo, po 11. hodině vás opět vezmu na do jedné ulice v Praze, kterou si vysvětlíme. Prosím tě, jsem ve Slivenci. Víš, kde je vůbec Slivenec?
2: Ne, vím, kde je Slivenec, ale on Enrique Iglesias má nějakou ulici v Praze. Určitě ne.
1: Vidíš to? Počkej, v rychlosti tady.
2: Iglesiasova,
1: ještě, jestli náhodou, Igles, ne, ale když zadáš Igle, tak nejblíž je Cíglerova.
2: No vidíš, tak to je skoro.
1: Těsně blízko. Takže hudebně s Enrique Iglesiasem, za chvíli Ellou Henderson, no a taky s pražským uličníkem, tentokrát na Slivenci, takže jestli jste někde z okolí, dobře poslouchejte. Hit Radio City.

Takhle vám hrajeme dopoledne po 11. hodině. Nejprve o sety, za pár minut Škvoři a jedna síla starých vín. Ale teď je čas na to se opět ponořit přímo do ulic hlavního města. Je tady další díl pražského uličníka, přátelé. To znamená rubrika, ve které vás vezmu zase do nějaké ulice, kterou v Praze máme, a pokusím se vám vysvětlit, proč se jmenuje, jak se jmenuje. Praho, dneska si v pražském uličníkovi doslova jednu ulici obujeme. Ona se totiž jmenuje Na botě. Najdete ji ve Slivenci, jihozápadní okraj Prahy. Tady už je to opravdu taková ta Praha, která místy připomíná skoro až vesnici. Jsou tam rodinné domy, zahrady, staré cesty, pole a tak dále a tak dále. Ale stále je to ještě oficiálně Praha. Do Slivence se dostanete autobusem, případně tramvají, do sousední Holině a odtud se potom musíte dostat pěšky. No a do ulice Na botě vlastně není vytyčená nebo... Ulice Na botě není jako žádná nově vytyčená komunikace mezi developerskými domy. Ta cesta je vlastně pořádně stará. Najdeme ji v mapách už někde v polovině 19. století, tedy v době, kdy kolem ještě nebyla vůbec dnešní Praha. Ale především tam byly pole, pastviny a taky cesty, které spojovaly okolní vesnice. Jenže zatímco cesta je stará, tak její oficiální jméno je překvapivě mladé. Na botě se ta ulice jmenuje teprve od roku 1992. Ale otázka zní jako jednoznačně. Proč teda ta bota? Copak tam bydlel nějaký Švec? Nebo snad tam byl nějaký tvar pozemku ve tvaru boty? Ztratil tam snad někdo botu? Odpověď hledám už nějakou dobu a zatím vám můžu říct jenom jedno. Úředníci tenhle podivný název nevymysleli. Oni ho pouze převzali. A podrobnosti vám přidám už za chvíli. Jsme v pražském uličníku, dneska ulice Na botě, kterou najdete v Praze Slivenci. A teď už hudebně Škvoři, síla starých vín.

16 minutek po 11. hodině, pražský uličník u nás na Hit Radio City a tentokrát vysvětlení, proč se ulice na Slivenci v Praze jmenuje Na botě. No jo, já si myslím, že to může být zdánlivě celkem jednoduchá otázka, proč se ulice Na botě jmenuje Na botě, ale přátelé, stává se to asi tak jednou, maximálně dvakrát za 10 let. Nicméně říct vám to musím. Když už máme ulici Na botě, tak my prostě nevíme, proč se tak jmenuje. Jako vážně, nepodařilo se dohledat, a to ze všech různých zdrojů, proč se to jmenuje Na botě. Jo? Nevíme to alespoň s jistotou. Když v roce 1992 dostala tahle ulice oficiální název, tak Pražská rada to zdůvodnila celkem velmi zajímavou větou, dobře poslouchejte. Název byl zvolen podle dodnes užívaného místního názvu. Lidé tomu místu zkrátka říkali Na botě už hodně předtím, ale opravdu jenom místní. No a můžeme fabulovat, přemýšlet, vymýšlet, že se to jmenovalo třeba podle nějakého pozemku, který připomínal botu, že tady třeba bydlel kdysi dávno nějaký Švec, anebo že název vznikl podle nějaké události, jenomže doklad pro žádnou z těchto verzí prostě nemáme. Takže úkol pro vás, přátelé, jestli nás teď poslouchá někdo ze Slivence, máte ve svém okolí nějaké starousedlíky, prarodiče, rodinnou kroniku nebo tak a jste schopní najít nějaké vysvětlení, tak bych byl celkem rád. Tak zkusíme sílu rádia, jestli náhodou nejste schopni zjistit, proč se ulice Na botě na Slivenci jmenuje Na botě. Klidně nám můžete napsat 777 937 777 a já věřím, že se nám tuhle pražskou záhadu podaří společně vyřešit. Za pár minut vás do ulice Na botě vezmu ještě jednou, po třetí, a to, aby jsme zkontrolovali, jak to tam vlastně vypadá teď. A vy klidně můžete psát a vysílat se mnou na 777 937 777. Tady jsou Coldplay.

Tampak, Written in the Stars. My jsme Hit Radio, no a poslední část našeho dnešního pondělního pražského uličníka nás opět vezme do ulice Na Botě. A když už jsme tam v pražském Slivenci, v téhle části, Na Botě, tak je taky dobré se rozhlédnout kolem, protože Slivenec to je jedna z těch částí Prahy, u kterých člověk vlastně celkem zapomene, jak jsou staré. Historie tohoto místa sahá až do středověku. Rok 1253, tehdy Slivenec získal řád křižovníků s červenou hvězdou a vlastně ho držel po dlouhá staletí. Mimochodem, název čtvrti Slivenec, tak jestli jste si mysleli, že to pochází ze staročeského slova slivný, tedy které znamenalo úrodný, hezký, tak máte celkem pravdu. Ano, jméno původně označovalo takzvaný slivný dvůr, tedy hospodářský dvůr obklopený sady se slivoněmi, tedy švestkami. Těm by se tam klidně mohlo dařit i dneska. Jinak v té 100-metrové ulici Na Botě toho vlastně moc neuvidíte. Jsou tam asi 4 baráky a přejdete jí opravdu za pár minutek. Takže dneska jsme se vydali stříc ulici Na Botě, aby jsme zjistili, že vlastně nejsme schopni nějak zdůvodnit, proč se to Na Botě jmenuje. Ano, i takové věci se stávají. Nicméně, pražský uličník se nevzdává. A další díl vám přinesu zase ve čtvrtek, kdy se mrkneme do pražských ulic, aby jsme zjistili, proč se jmenují tak, jak se jmenují. A vaše tipy přijímám na 777 937 777.

0: Smart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

Tak tohle byl Kamarád u nás na Hit Radio City a já mám pro vás malou pozvánku na dnešní večer, protože opět vám nabídneme to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let a dost možná oživíme vaše vzpomínky, přátelé. Co jste dělali v 90. Měli jste alespoň jeden plakát Backstreet Boys? Jestli odpovídáte ano, pak vás rozhodně bude zajímat tahle píseň, protože tohle je v podstatě legenda. Psal se rok 1996, Backstreet Boys byli na absolutním vrcholu a píseň Quit Playing Games With My Heart je tady právě teď jako malé lákadlo na dnešní večer po 18. na Hit Radio.

Jeden půlnoční hřích od kapely Krištof a Dominiky Aláči. Těsně před 11:45. Přátelé, krásné skoro poledne. Tohle jsou United Six. Tohle je, prosím vás, 90-ková záležitost. Alex Christensen, německý producent. A tohle vám budeme hrát za chvíli. V našich srdcovkách Hit Rádia, které tady budou přesně po 12. hodině. No a třeba taky David Guetta připraven, Ed Sheeran a spousta dalších, než vám nabídneme další čerstvé zprávy, abyste věděli, co se děje okolo nás. A ode mě přání nádherného dne, jo? A mějte se rádi, třeba dneska, pondělí. Zítra bude úterý. Zase v 9 tady budu. No jo.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol, ale také z Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. V opačném směru se zdržíte na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hit Radio.

0: Vítek.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Ty už tam budem.
2: Přestaň. Mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. O uplynulém víkendu zahynulo na našich silnicích 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla to policie na síti X. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak při rezervaci se nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
5: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
4: Dovolenou bychom nikdy neměli platit prostřednictvím odkazu. Teď ještě pohled k nám. Na Ohradě od víkendu nejezdí tramvaje, provoz je omezený v části křižovatky, a to ve směru Palmovka spojovací. Důvodem je obnova vodovodního řadu. Opatření se týká linek 5, 31 a 39. Omezení a práce potrvají až do pátku 28. srpna. Více informací je na webu.
6: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Dnešní odpoledne jasné, skoro jasné, postupně na večer přibývání mraku, oblačno, zataženo, objevit se mohou přehánky nebo bouřky a opět velmi horko, 36 stupňů.

Nádherné pondělní poledne vám přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů hned po sobě. No a první srdcovka, tak ta je rodiče pro vás, jo? Že jste už doma s dětma přežili víc jak půlku prázdnin. Dobře vy, protože na rovinu, na prázdninách je nejtěžší ty děti uhlídat a hlavně, aby se pak do školy nevrátili se sádrou na ruce nebo na noze, aby byli živí, zdraví a na střední škole ideálně netěhotný. Takže první srdcovka Survivor pro vás, že už jste to přežili. Tak ještě jednou gratuluju. Teď 10.

0: Destiny's Child na Hit Radio Survivor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Co mi hned zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 od Petra, že čau Jiří, trefil si to přesně, ještě že jsou moje děti po mé ženě, kdyby byly po mně, tak jsem každý víkend na chirurgii. Zdraví Petr. Jo Peťo, tak to jsme měli podobné dětství. Já byl taky větší jak dalmatín. Samá modřina, zlomeniny k tomu, hlavně teda takhle přes léto. Ale říkám si, že taky jsme jako děti byli věčně venku, lezli po stromech, lezli na střechy, skákali do scéna, stavili motikáry ze starých kočárků a tak dále, že jo. Já vlastně nevím, jestli dnešní děti to takhle mají, jako jsme to mývávali my. Jsem rodič, ale tomu mýmu nejstaršímu, tak tomu jsou teprve 4 roky, takže tam uvidíme, jestli to teprve přijde. Tak nevím, nemůžu úplně říct takhle, jako jo, z vlastního pohledu. Ale na druhou stranu, když máme dneska ty srdcovky, tak Petr vlastně otevřel docela zajímavý téma. Jaký jste byli vy jako děti? To mě zajímá. Jaký jste měli zranění přes léto? Často se vzpomíná přes léto na letní lásky, tak pojďme zavzpomínat na chvíle, kdy naši rodiče z nás měli letní vrásky, jo? Co se vám stalo přes léto? Nějaký zranění? To mě zajímá. 777-937-777, napište, kde to bylo, kolik vám bylo a tak dále a tak dále. A hlavně, jestli se teda hlavně v pořádku. A my si dáme právě teď další srdcovku, ta je konkrétně z roku 1990, moc často se nehraje, když je od Depeche Mode. Tak tady máte ode mě, World in My Eyes.

0: Seburn na Hit Radio. Přesně ve čtvrt na jednu, tak to byla třetí srdcovka pro pondělní den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já dneska zvolil tak trošku zvláštní téma, kdy vzpomínáme na naše bolístky, ale tentokrát to není zlomený srdce z letní lásky, ale jsou to naše zranění, když jsme byli děti, protože prostě tenkrát, jak jsme vyrůstali trošku v jiný době, tak ty zranění se nám vůbec, ale vůbec nemohli vyhnout. A naši rodiče, teď jsme přesně jako v jejich botách, v jejich kůži, že jo, teď se díváme na ty naše děti a říkáme si pro boha, hlavně tam neléz, tohle nedělej. Tak ty z nás tenkrát opravdu museli mít šedý vlasy. Píše mi tady třeba Tomáš, čau, já jsem byl jako malý taky pořád obvázaný, věčně odřený, měl jsem i chodníkový lišej, když vyrůstáš na vesnici, tak se tomu nevyhneš. Moje máma vždycky tvrdila, že je zázrak, že mám pořád všechny prsty, táta zase razil výchovou, že nešikovný maso musí pryč. Jednou jsem sekal dřevo, bylo mi asi 9 a seknul jsem se do holeně. Naštěstí přes tepláky a docela tupou sekerou, takže jsem si nezlomil holeň, měl jsem jenom pořádnou modřinu a dodnes mám pocit, že tam cítím takový džůlek. Zdraví Tom. To je díky boží. Další zpráva. Holky, to by mě zajímalo. Co holky? Protože u nás, kluci, že jo, tak to je jako jasný. Tam to prostě bylo na denním počátku. Ale co děvčata? Tak kouknu tady do SMSek 777-937-777. A já tady mám, hele, Žanda píše, a to je hezký. Ahoj Jirko, od malička jsem měla rozbitý kolena, odřené lokty a dlaně od všemožných pádů. Když mi bylo 8, byla jsem na prázdninách u babičky, byli jsme s dětmi venku a lezli jsme po stromech, já skočila na zem ze stromu přímo na kámen a zlomila si nějakou kost v kotníku. Po 4 jsem se dopazila k babičce, ta si myslela, že to mám jenom naražené a 2 se mi to snažila léčit obklady s kostivalem. Jasně, babský rady, chápu. Nakonec děda usoudil, že by to chtělo do nemocnice a ve finále jsem měla sádru až do konce prázdnin. Pak jsem měla ještě jednou zlomenou nohu o 2 později a ve 12 ještě zlomený prst na ruce, když jsme s dětmi hráli na dvorku vybíjenou. Takže já byla slušné nemehlo. Nebyla si nemehlo, prostě si jenom žila. Nemehlo si nebyla. To je krásný, to je super. A ještě nejlepší na tom je, že se často ta zranění stávala, když nás hlídali ty babička a dědečkové, že jo? To jako ty rodiče taky potom z toho museli úplně šílet. No nic, tak klidně i vy si můžete pochlubit na 777-937-777, co vám se stalo, a my si dáme čtvrtou srdcovku, to se vám bude líbit. United Six.

0: Takhle to vypadá, když se cover verze doopravdy vydaří.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pátá srdcovka Jason Donovan a cover verze původního hitu z roku 1960. Jason Donovan naspíval tenhle hit v roce 1989 a podařilo se mu to, co se vlastně jako nikdy předtím nepodařilo. A to už několikrát ten původní hit z toho roku 1960 se snažili překonat a nebo trošku jenom přespívat a dostat někam jako vysoko. Ne, ani v roce 1960 vlastně vůbec tenkrát, jak se říká, netrendoval, neměl žádný úspěch. Dokázal to opravdu až Jason Donovan v roce 89 a dostal ho na první příčky britských hitparád. Tolik tedy páteční srdcovka, tedy pátá dnešní srdcovka. Za chviličku ta na vaše přání. A já ještě jednou děkuji za všechny zprávy, které jste posílali se vzpomínkama na vaše letní zranění. Našel jsem tady jednu zprávu a myslím si, že tu nic nepřekoná. Jsem si prakticky jistý, jo? Mám tady hezkou zprávu. Věřím, že můj úraz nikdo nepřekoná. Já jsem si při házení míčem prokousla jazyk. Krve jak zvola, honem do špitálu, který byl teda skoro za rohem, sešili mi ho, jenže ta díra v jazyku je dodnes a to už uběhlo 60 roků od této události. Mějte se krásně, zdraví posluchačka Věrka. No tak, nádhera. Ano, ano, to je definice toho, jak děvčata umí házet. Sorry, blbý for. Tak jo, za chviličku srdcovka na vaše přání, holky, tak dneska to udělám tak, že děvčata, dneska si můžete psát vy o vaší srdcovku na přání, když jsem utrousil takhle blbej vtip. Chlapi, vy máte smůlu, ale chápu, že v tomhle se za mě postavíte. Takže děvčata, 777-937-777, dámy, holky, pište, co byste dnes chtěli slyšet, co vám dělá radost, čím si to u vás můžu vyžehlit. Srdcovka na přání už za chvíli.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Imagine Dragons a jeho žraloci, tedy Sharks na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem toho tak trošku přemýšlel, že je zvláštní, že jsou hity, u kterých si říkáme, páni, to není možný, že už je to 20 let, co to vyšlo. A pak jsou hity, u kterých si říkáme, to není možný, že to jsou teprve 4 roky. A to je zrovna případ právě hitu Sharks od Imagine Dragons. Ano, jsou to teprve 4 roky tady na našem hudebním rybníčku. No, co to tady plave. A já bych řekl, že už je to tak 10 let. Neuvěřitelný. OK, pojďme ale zpátky tedy k tomu nejzásadnějšímu. A to je srdcovka na vaše přání. Jsem rád, ženy, že jste mi dali možnost si to u vás vyžehlit, takže děkuju za to. A přišla mi tady moc hezká zpráva od Jany, která píše, ahoj Jiříku, zahrál bys prosím Muse Neutron Star Collision, tím bys si to vyžehlil úplně nejvíc. Hezký den, Jana. Tak ano, pokud tohle je ten hit, kterým si to vyšel úplně nejvíc, tak moc rád. Tady je vidět, že Jani někdo má rád Twilight, co? Hele, Jana poslouchá, už píše zprávu, už to tady vidím. Ano, tohle bude zpráva a píseň pro tebe a zároveň pro vás ostatní, kdo máte rádi Twilight. Mimochodem rok 2010, jo, už je to 16 let, co se tenhle hit objevil ve třetím díle ságy Twilight. Tak tady to máte. Na Hit Rádiu. Muse? A díky, že mi odpustíte.

0: Matrix na Hit Rádiu ve 12 hodin a 44 minut. Pohodový pondělí přeje Jirka Plnář, za chviličku Poetika, taky Daša. Srdcovky pro dnešek, tak ty nám končí. Já se tady připadám tak trošku jako v Itálii. V Itálii teď momentálně tamní úřady zveřejnili záběry vraku římské obchodní lodi, kterou objevili italští potápěči někde kolem Sicílie. A tohle plavidlo tak leželo přes 2000 let, v hloubce 46 metrů a jsou v něm stovky tehdejších amfor v zachovalém stavu. No, teď jsou všichni kolem toho na nohou, tak já se tady takhle vlastně cítím každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, protože i my tady tak vytahujeme jeden archeologický kousek za druhým v rámci našich hudebních srdcovek, takže to, co tam zažívají v Itálii teď poprvé, tak my tady na Hit Rádiu máme opravdu everyday, od pondělí do pátku. No a ještě jednou takovou perličku z dob minulých si dáme za chvíli. Liquido a Narkotik. A pokud pořád nemáte dost, tak dneska opět od 18 hodin až do 21 Hit Radio Classic a 3 hodiny těch legendárních hitů, které tady budeme oslavovat, stejně taky zítra v srdcovkách. Na Hit Radio.
1: Řecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Poetika je tam blízko a velmi blízko už jsou také i nejnovější zprávy. Lucie je připravena. V jednu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. A ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol, ale také z Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. V opačném směru se zdržíte na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na český venkov zamíří 2,5 miliardy korun z evropských dotací. Ty se rozdělí potravináři, mladí zemědělci i lesníci. Na co konkrétně peníze využijí, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
3: Dotaci mohou využít na vybudování a modernizaci jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zajištění místního zpracování surovin do kvalitních potravin.
2: Žádosti o příspěvek bude možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře od 13. října do 3. listopadu. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románu Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Nákup jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Teď se ještě podíváme k nám. Praha 10 poprvé pořádá sbírku školních potřeb. Aktovky, penály a další potřeby můžeme nosit na recepci radnice desítky, a to až do konce srpna. Přijímány jsou nejen nové, ale také použité věci, které jsou zachovalé a stále plně funkční. Všechny vybrané pomůcky poputují k rodinám z Prahy 10, které se ocitly ve finanční nouzi.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Dnešní odpoledne jasné, skoro jasné, postupně na večer přibývání mraků, oblačno, zataženo, objevit se mohou přehánky nebo bouřky a opět velmi horko, 36 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 1 hodina odpoledne, přeju krásný den, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní taky za volantem, všude možně jsou policejní hlídky. Koukám tady teď momentálně, jak to vypadá ve světě, a je tady docela jako hezký příběh jednoho policisty, který byl převlečený za křoví a chytal nepozorné řidiče v New Jersey. To je skvělý, ne, Luci?
6: Dokážeš si představit, že by ti naši hoši prostě vyskákali najednou na tu silnici převlečený za keře.
5: Je to krásný. U nás si dávejte v parcích pozor, protože nevíte, kdo se za tím keřem schovává. Taky může být chlupatej.
6: No.
0: Hit Radio City.
5: Ale nebude mít pouta. Lost Frequencies, The Feeling, právě teď.

Ve 13 hodin na 13 minut posloucháte Hit Radio, tohle byla Rihanna, dneska je tedy pondělí, oběd už je za námi. No a dost možná, že jste celé dopoledne poslouchali v práci zážitky svých kolegů a kolegyň z koncertu Marka Ztraceného. No a není se čemu divit, protože každý, kdo byl na letenské pláni, tak se chce pochlubit, že tam byl, že to viděl a že byl součástí něčeho velkého. Facebook je toho plnej, Instagram je toho plnej, pořád lítají záběry Marka, jak se vznáší nad zemí, jak lítá ve vzduchu i s klavírem. Píše se o příběhu zamilovaného páru, který je spolu víc jak 70 let a který na koncertě Marek odtajnil a dojal tímhle příběhem přes 70 tisíc lidí. Ten koncert vlastně nebyl o nějaký extrémní pyrotechnice nebo světelné show, která teda taky nechyběla, ale byl vlastně o obrovské energii lidí. Fanoušků, co vytvářeli sami světelné choreo, byl o lidskosti, když třeba Martina Pártlová stopla svůj koncert kvůli kolapsu fanouška, kterému pak všichni kolem pomáhali. No v tom obrovském raveništi lidí stačil vlastně jeden signál a všichni udělali místo záchranářům. Tak možná i proto vlastně ti, kdo tam byli, tak mluví o koncertu jako o naprosto výjimečném zážitku. A proto vás celý den zásobují historkama. My jsme u toho byli s vámi, celý den jsem vám živě z letenské pláně přinášel exkluzivní rozhovory s osobnostmi celé mega akce a ten závěrečný rozhovor byl přímo s Markem Ztraceným z jeho šatny v backstage. A já ještě na dálku tomu klukovi ze Šumovy děkuju taky osobně, že mě vzal na pódium a ukázal mi to monstrózní pódium, tu monstrózní stage, kterou tam vybudoval, a i pro mě to byl teda jako zážitek na dosmrti, protože na větší stage jsem ještě nikdy nestál a bylo to prostě jako neuvěřitelné. Měl jsem husí kůži a toto ještě nikdo nebyl. To byla prázdná letenská pláň. Tohle video, to si prostě budu pamatovat, to jsem si musel natočit, to si budu pamatovat celý život. Neuvěřitelný. Nakonec tedy Marek Ztracený v Praze založil 12. nejlidnatější město v Česku. Přišlo přes 70 tisíc lidí a bylo to tedy mega show. Bylo to obrovský a my jako Hit Radio jsme rádi, že společně s vámi jsme u toho mohli být, že jsme byli součástí a exkluzivně jsme vám přinášeli rozhovory z přímo z letenské pláně. Tak ještě jedna malá poslední vzpomínka. Kdybyste chtěli, můžete se podívat i na naše sociální sítě. Na Hit Radio máme tam pro vás veškeré fotky, veškeré reportáže a pokud jste byli na místě, no tak se tam pojďme ještě jednou vrátit na letenskou pláň a pojďme si dát píseň, která tam rozhoupala více jak 70 tisícovej dav. Marek Ztracený, Máro, ještě jednou děkujeme za mega zážitek.

0: Za 5 minut bude půl druhé, posloucháte Hit Radio. Potkal jsem tě po letech, to je vlastně jako docela dobrá píseň, která je dobrým tipem na letní lásku. Pokud jste single a fakt, jako fakt toužíte po letním románku, jo, tak zkuste se ozvat svojí ex nebo svýmu ex. No, ale začíná poslední třetina prázdnin, ještě 3 týdny, to by mohlo vyjít. Občas to vychází takhle, jo? Někdy to prostě vyjde, jo? Jak se říká, ze staré známosti. Takový rychlej letní románek. Ale prosím vás, nedával bych tomu nic jako, jak to říct, moc bych tomu nevěřil dál do budoucna, jo? Bavíme se o letní lásce, o letním románku, jo? Tady ty vracečky ke svým ex. Víte, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jo? Já říkám, vstoupit můžeš, po druhý, ale nesmíš se tolik namočit. Tak tohle většinou nějakým jako happy endem nekončí. Co ale happy endem končí, tak to je píseň od Avril Lavigne. Ta o svém happy endu dokonce zpívá a je to hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio. My happy ending, buďte u toho.
1: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
2: Ahoj,

0: přes ulož to do různých MP3, jsem si to stahoval, že jo, přes ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
1: Konventory.
0: Konventory. Jaký, jak z YouTube do
1: MP3. Jo, vlastně. Říkal teda Rammstein je a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš jde. Du hast na tachometru 50.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

My Happy Ending ve 13 hodin a 38 minut, posloucháte Hitradio. Pohodové pondělí při Jirka Pelnář, no a pozor, ve středu zažijeme další nebeskou podívanou, která se bude opakovat pak až za dalších 50 let. Zatmění slunce. Možná si ho pamatujete ještě z 99. jak jste stáli venku s rodičema a koukali jste přes disketu od počítače. Jo, tenkrát to šlo, diskety ty jsme tenkrát měli doma úplně všichni, takže byli jsme na to vybavení, teď je to mnohem horší. A právě proto o tom mluvím už dneska, byť to bude až ve středu, abyste měli ještě pořád čas sehnat si sklíčka nebo speciální brýle, přes které se potom na to zatmění slunce můžete v klidu dívat. Bez toho se to opravdu nedoporučuje. Tak do středy, do večera máte čas. To zatmění bude začínat někdy kolem 7:45. Do té doby si o tom ještě párkrát budeme povídat. Ve středu pro vás chystám ještě jeden takový jako hvězdný speciál, ale už teď znovu připomínám, nenechávejte to opravdu na poslední chvíli a na tuhle nebeskou podívanou se vybavte dopředu. Teď Kaskáda a rok. Jo, co to je za rok? Teď to asi nestihnu. Rok 2006, už vím.

Rozier na Hit Radio s hitem Too Sweet je 2:45. Pokud teď sedíte za volantem, podívejte se před sebe na palubovku, kolik máte ještě dojezd, kolik máte benzínu. Já jenom, že dneska je pondělí, takže se dá ušetřit za pohonné hmoty, protože na Orlenu máte dneska s apkou v mobilu slevu korunu na litr, nebo na prémiová paliva 2 koruny na litr. Tak aby se to když tak využili. Kdyby náhodou jste měli zrovna shodou okolností natankováno až moc, tak je to v pohodě, protože další stejnou slevu můžete mít po celý týden, pokud si zřídíte tank kartu Easy. Jestli nemáte tank kartu Easy, je to jednoduchý, je to Easy, můžete si ji normálně objednat a to přímo jako v aplikaci Orlen. No a nebo tady u nás na Hit Radio si můžete v pátek vyhrát tank kartu Easy, která bude rovnou přednabitá až na 10 000 korun. Dokonalá desítka, to je hra, kterou hrajeme každý pátek mezi 12. a 15. Budu pro vás mít připraveno celkem 10 otázek, jednoduchých. Odpovědi jsou vždycky 1 až 10, ne chronologicky po sobě, ale prostě 1 až 10, to znamená jako třeba, kolik máme prstů na jedné ruce, ideálně, v tom nejlepším, v tom prostě jakoby ideálně, no. Tak 5, že jo, správně, kolik máme dnů v týdnu, 7, takhle jednoduchý to vlastně je, jo, někdy. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, takže celkem to může být až 10 000, právě proto dokonalá desítka. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz, v pátek se tedy těším mezi 12. a 15. No a zároveň znovu připomínám, že dneska, když je tedy den D, pro vás, pokud máte aplikaci od Orlenu, tak můžete vyrazit na čerpací stanice a užít si tyhle epické slevy, které pro vás mají až do 31. 8.

0: nehráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Tmo Music, Andělé na Hit Rádiu krátce před druhou hodinou odpolední. Víc už toho z hudby nestihneme, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace jsou na sjezdu z Hradecké dálnice na Pražský okruh, respektive na Černák a pak do Kubelské ulice. V oblasti se zdržíte minimálně čtvrt hodiny, kratší kolona se tvoří v okolí magistrály. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale už většinou chladnější, odpolední maxima pak vystoupají k tropickým hodnotám, informovali o tom dnes meteorologové. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a riziko vzniku požárů. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
4: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
3: Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková skončila 6. Teď se ještě podíváme k nám. Praha plánuje kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit most, který se nachází nad stanicí metra Opatov a vede po něm Čelská ulice. Radní schválili zahájení projektové přípravy tohoto záměru. Celkově by nahrazení konstrukce mělo podle odhadu vyjít na 1,25 miliardy korun. Více na webu praha.eu.
5: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Dnešní odpoledne jasné, skoro jasné, postupně na večer přibývání mraku, oblačno, zataženo, objevit se mohou přehánky nebo bouřky a opět velmi horko, 36 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Děkujeme za výhled počasí, až 630 stupňů, tak pokud vyrážíte, já nevím, třeba o víkendu už někam na dovolenou, ještě do Řecka, Egypta a tak, tak vám přejeme, že se pojedete schladit, to je hezký, oproti tomu, co nás tady čeká. Další, tedy tropický týden je před námi, tak nezapomínejte, doplňujte ty tekutiny, viď? Tak doplňujte energii. Já se tě říct, pijte vodu, ale nejde mi to zuby.
3: Jasně, to jsem pochopila. Tak energii dodáš ty písničkami a vodu si posluchači obstarají sami.
6: Amen.

0: Roze a Bruno Mars na Hit Radio chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: I pondělí jsou dvě odpoledne a tak opět otevíráme náš diskuzní kroužek. Sám jsem zvědavej, s čím dneska přijdete. 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam můžete posílat zprávy nebo hlasovky. Dneska tak mám téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku si umyje ruce poté, co byli na toaletě. To znamená, že 29% to nedělá. Co myslíte? Je to možný, že 71% je to číslo? Je to malé číslo nebo velké číslo? Takhle, byli bychom podle mě jako šťastnější, kdyby to číslo bylo podstatně vyšší, ale na druhou stranu já si asi říkám, to jo, dvě třetiny, to nejde tak jako špatný, ne? To jsou určitě na tom, podle mě jako země, které jsou mnohem už na tomhle, ale i tak je to asi možná málo, ne? 71%. Co vaše zkušenost? Zapomínáte na to někdy? Děláte to pravidelně? Nebo jdete z toalety, vyjdete normálně si umýt ruce a vidíte, jak vaši kolegové nebo kolegyně se vrací rovnou zpátky do kanceláře a pak jdou nazdar! A podávají si ruku zase s dalšími kolegami, no, nebo kolegyněmi. 777-937-777 je telefonní číslo. Co si o tom myslíte? Dejte vědět a i vlastně by mě zajímalo, jestli si myslíte, jestli je to opravdu jakoby dobrý číslo nebo ne. Jo, těch 71%. Tvrdí to
1: vědci.
0: A my dneska zjistíme, jestli my můžeme věřit nebo ne.

0: Like Summer na Hit Rádiu. A to přesně ve čtvrt na tři. To byl Kamarád.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a dneska tady máme téma, že 71% lidí tak si v Česku myje ruce poté, co navštíví toaletu. A já se vás ptám, jestli to číslo těch 71% je reálných, jestli to je hodně nebo málo? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia, kam můžete psát, co vy na to. Tak Lenka píše, čau, podle mě je to docela dobré číslo, myslím, že se to ale mění si věkem. Jako malé děti jsme si je měli pořád, jako větší už skoro nikdy, jako dospěláci se ke zvyku vracíme a pak, když jsme rodiče, tak to dodržujeme hlavně před dětmi, aby měli dobrý vzor. Zdraví Lenka. Díky, dobrý názor. Soňa, já si myslím, že to číslo se zvedlo po covidu, že se to předtím tak často nedělalo, ale hygiena je u nás lepší. I vidím, jak si lidé s sebou nosí dezinfekci a před jídlem sobě i dětem čistí ruce, pracuju v gastru, tak jsem za to ráda. Zdraví Soňa. Já taky děkuju za zprávu, za to jsem taky rád a taky teda musím přiznat, že do covidu jsme to tak jako často neměli. Babička, tenkrát, když jsme jezdili vlakem, tak ten nám vždycky měla ruce ve vlaku takovýma těma vlhčenýma ubrouskama, ale to jsme byli jako děti. No a po covidu, tak tu dezinfekci vlastně máme pořád sebou, teda. I to já musím říct z vlastní zkušenosti a docela mě to baví, teda. Jsem za to rád. Další zpráva, Karel. Čau, 71%, no tak to fuj, to jsme docela čuňata. Měl by to být základ, to číslo by nemělo být pod 90%. Je to hnus? Tak dobrý. No jasně, od toho jsme tady bez obalu. Tady na Hit Rádiu si vždycky po druhý hodině odpolední povídáme prostě na rovinu, bez obalu. Co vy si o to myslíte? 71%. Dejte vědět. 777-937-777.

0: Ve 14 hodin 22 minut je hit Promises, za chvíličko Lady Gaga nebo One Republic. A my jdeme do finále a to dnešního rozuzlení, jestli vědci mají pravdu a nebo ne. Díky za všechny zprávy, pojďme na to.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů si myje ruce po návštěvě toalety. Je to v pořádku, je to dobrý číslo, nebo vás to zděsilo? Mám tady zprávu od paní učitelky. Ahoj, jsem učitelka na základní škole a když mám dozor na chodbě, tak občas ruce dětem kontroluji a sem tam je posílám zpátky, aby si je umyli. Ale je to lepší, než to bývávalo. Rodiče už jsou asi důslednější, takže u dětí posun je. U dospělých si myslím, že to číslo je nadhodnocené. Dobře, děkuju. Další zpráva. Fuj! Ani ve snu by mě nenapadlo si ruce po záchodě neumít, takže 71% je za mě hodně, hodně nízké číslo a stydím se. Další, čau, tak hele, jako za mě, když si každý chlap kdekoliv po cestě autem nebo v práci venku jde ulevit, tak si asi těžko umyje ruce a pochybuju, že většina si nosí na tyhle případy ubrousky. Doma po velké potřebě je to asi nutnost, jasně, navíc, když máte jenom vrstvý papír, Milane. Každopádně přehnaná hygiena dobrá není, pak jste všichni chcípáci a alergici. Čau Milan. Milane, díky za zprávu. Další, zdravím, ale zároveň je mi na zvracení, když si uvědomím, že se mnou tady žije 29% čuňátek, takže opravdu jsem velmi nemile překvapená, říká Hanka. No tak podle toho, co vy píšete, tak asi můžeme říct, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu a opravdu je to tak 1,70%. No, je to asi jako reálný číslo. Asi jo? Je to tak? No. Každopádně, já na to mám ještě osobně svůj jiný pohled. A to je, teď jako rodič, jo? A obecně vlastně mám to takhle dlouho, že se pořád řeší jít si umýt ruce po toaletě. Ale třeba mně to jako nedává smysl už od mý puberty. Protože když si vezmete, na co všechno sáhnete? Na klávesnici, na kliku od dveří, na mobil, nevím, na ten gumový pás u jezdících schodů, že jo, v nákupáku. A kdo všechno na to šel před vámi? A vy pak jdete na záchod a jako první si těmahle rukama vlastně sáhnete na intimní místa, vykonáte potřebu a jdete se umýt až potom. Není to náhodou blbost? Že i naši rodiče nás učili, pojďte si umýt ruce po toaletě. Ale nikdo nám vlastně nevštipuje od malička jít si umýt ruce nejdřív, než půjdu na záchod. A potom teprve můžu jít na záchod, ne. Je ten veškerý hnusný bordel z celého toho dne. Tak se vlastně jako nejdřív dám na sebe, až potom si umyju, ne. To je jako podle mě spíš k zamyšlení. A tady by mě zajímalo, co by
1: vědci
0: vypočítali, kolik lidí v Česku si umyje ruce předtím, než jde na toaletu a než na sebe sáhne. Děláte to nebo ne?

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga zpívá o nezapomenutelném vztahu. Je 14 hodin 630 minut a když jsme u těch nezapomenutelných věcí, no tak myslím si, že celý svět nezapomene na našeho 19-letého Michala Radu, který se stal mistrem světa v atletice. Junior, mimochodem překážkář. A teď proč o tom mluvím, jo? Samozřejmě juniorský mistr světa, zlatá medaile, brutální úspěch, ale on pokořil rekord z roku 1984. 42 let to trvalo. Tenhle rekord už reálně měl vrásky, širý vlasy, vousy a konečně, tenkrát zaběh nějaký ruský atlet. Teď se tedy tenhle rekord od roku 2026 připsal nám v České republice. Takže, Míšo, kladíme se, takhle se to dělá. Takhle se to dělá, gratulujem. No a jak se to dělá dál, tak to uslyšíte dneska, protože od 15 hodin se na vás těší taky odpolední show Hit Rádia.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už se nám to pomalu blíží, je to tak. Pondělí, já vím. Navíc je vedro a zase vedro. Ale my to společně zvládneme. Čekají nás 3 hodinky plné těch nejlepších hitů. Samozřejmě si společně taky zasoutěžíme a věřím, že se budeme i smát. Tak se prosím vás nezapomeňte napít a za chvíli se na vás těším.
1: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Warren, naprosto ordinary, tedy naprosto obyčejný. Já mám třeba, abyste měli neobyčejný zbytek dnešního dne, ale samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, jakože třeba už teď byste mohli skončit z práce a jít domů, jo? To by bylo skvělý. To bych vám doopravdy přál. Já to tak mám, ale jenom z toho důvodu, že od 15 se na vás těší odpolední show, jinak bych tady s vámi klidně do 6 zůstal. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. S komplikacemi počítejte na úrovni Černáku. Na sjezdu z Hradecké dálnice hlásíte nehodu, pokračujete pak v koloně až do Kbelské ulice. Zdržení by mělo být čtvrt hodiny. Krátce popojíždíte pak Barandákem dál do Dobřížské ulice a přerušovaná kolona se táhne na Pražském okruhu, a to od Jesenice až po Slivenec, respektive ulici k Barandovu. A kvůli pracím na silnici tady se zdržíte do 5 minut. Pardon, vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: 15. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha vrátila do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné. Ten stanovuje místa, kde je v metropoli možné provozovat obchodní činnost. Rada schválila vyškrtnutí centra Stalin z řádu začátkem května. Podpořili to radní za Spolu a jeden z radních za Stan. Naopak Piráti byli proti. Jejich radní Adam Zábranský dnes změnu prosadil. České dráhy připravují nasazení dalších motorových vozů Regio Spider na regionální tratě ve Středočeském kraji. Doplní mluvčí Petr Šťáhlavský.
8: V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
7: Motorové vozy Regio Shuttle RS1 jsou zhruba 25 metrů dlouhé, váží 43 tun a dosahují rychlosti až 120 km v hodině. Francie a Británie se chystají už na pátou vlnu veder. Ta navazuje na dlouhé období horka, během kterého od května opakovaně teploty v Evropě stoupaly do velmi vysokých hodnot. Teploty na jihovýchodě země budou opět dosahovat na 40 stupňů.
5: City Extra.
7: Už ve středu odstartuje Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na svém 23. ročníku opět nabídne mimořádně silný zahraniční program. Dorazí soubory, které patří k těm nejvýraznějším na současné světové novocirkusové scéně. Highlightem bude australský soubor Cirka, který se na Letnou vrací po 10 letech a do Prahy převeze strhující inscenaci Wolf.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Odpoledne většinou oblačné, postupně zataženo, k večeru se možná dočkáme přeháňky nebo bouřky. Dnes ještě před ochlazením teploty vysoké kolem 36 stupňů.
5: Hit Radio City.
10: Krásné odpoledne s vámi Kateřina Pechová, přeju hezké pondělí, 3 minuty po 15. Odpolední show startuje právě teď. Hit Radio. Tohle nevím, jestli vás úplně ochladí, ale rozhodně se vám to bude líbit. Dua Lipa, Love Again. Tak jdem na to, Praho.

Tom Volker nechá rozsvíceno, posloucháte Hit Radio City. Na pozor, zbystřete milovníci koupání a odpůrci plných koupališť, protože Praha 7 má plán. Má plán, jak nás v létě schladit, aniž byste museli hodinu hledat místo na dece třeba v Podolí. Protože v Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Jo. Definitivně se Holešovice mění v podstatě v takový pražský Berlín a tohle pontonové koupaliště je takovým posledním dílečkem skládanky. Radnice získala přístavní hranu u nového areálu Port 7 a místo toho, aby tam nechali jen beton, kterýho si myslím, že máme dost, jo, tak tam chtějí dát bazén přímo na hladině, což je skvělý. Po všech těch slibech o koupání ve Vltavě je tohle konečně něco, co nezahrnuje polikání říční vody, protože to bude bazén v řece a ne řeka v bazénu. Jo, jako zní to skvěle. Teď bychom mohli vysílat pozitivní myšlenky, aby to klaplo a nezbývá než doufat, že se to neposune o dalších 10 let kvůli nějakému razítku, protože víme, že to se tady stává často. Hned teď je tu Leonie.

Posloucháte Hit Radio City, za námi Artema. No, dámy a pánové, doufám, že máte už zakroužkované jedno konkrétní datum v kalendářích. Příští týden, prosím vás, jo, ve čtvrtek, 20. srpna. Nalistujte si to, ať ve svých elektrokalendářích nebo ve svých stolních kalendářích, to je úplně jedno. Důležitá věc, ten den bude totiž další a letošní poslední City Picnic. Ano, opět se společně potkáme na festivalu, který se vejde na deku. Opět pro vás máme připraveno spoustu skvělého programu. A takhle, nekecám, jo, protože hudbu obstaráme, to je jasný, musíme, jo. Takže tam bude, prosím vás, Richard Krajčo a taky Miraj Navrátil. On často se tyhle dva nepotkávají takhle spolu, že jo, na festiáku. Takže ideální příležitost pro vaše děti, tam bude Bobík a kamarádi. Z Loňska víme, že to stojí za to, je to fantastický. No a k tomu jídlo, pití, prostě všechno, co si dokážete představit. Naužíme se trošku tančit společně s La Tropical, zasmějeme se společně s Komikaze, takže program zařízený a vy vlastně jenom přijdete. Vstup je zdarma, budem se na vás moc těšit 20. srpna v Parku Ladronka. Tak doražte. No a než se to zakroužkujete, tak si k tomu Miraje dáme, jo? Za chvilku, tenkrát, tak buďte s námi.

lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

Tohle je Shakira Féteru Hit Radio City. Krásné odpoledne. Prosím vás, pokud máte někdo v centru města malý byt, tak pro vás mám díru na spacím trhu. Hrozně to teď on letí v Londýně. Tam totiž otvírají speciální spánkové komory. Malý tmavý místnosti, prosycený jemnou levandulovou vůní k lehkému zdřímnutí. Jo, takový to, jak je odpo, pravděpodobně jste po obědě a cítíte se prostě strašně unavení. Tak tam skočíte a pospíte si dokonalým spánkem. Hodina stojí sice 5 kilo, ale stojí to za to. Jo, prostě místo toho, abyste šli někam na utahanou kávu, tak naberete síly tím, že si dáte tady spink na hodinku, jo, v ideálně tmavý místnosti. Je to skvělý. Jenom bych se teda bála, že to bude tak super spánek, že vás po hodině nikdo neprobudí a necháte tam my light. No tak nechám to na vás. Flash dance.

0: pořád skvělý, čo? She's So High a Kurt Nielsen v éteru Hit Rádia City. A pozor, pozor, pozor, blíží se nám komunální volby. A co to znamená? No tak krom toho, že půjdete volit, tak taky takovou tu volební klasiku, a to jsou billboardy všude. Doslova billboardová smršť, sliby, kam se podíváš. To, že jsou nereální a že nikdy se nesplnějí, to je věc druhá. Každopádně ano, opět se budeme dívat na spoustu zajímavých obličejů a spousty zajímavých názorů. Takhle. Je tady jeden příběh z Itálie a myslím, že se nám to tady taky dozděje, jo. Tam v městském zastupitelstvu Neapole zasedl radní, který nerozumí italsky. Ani slovo. A to v Itálii žije téměř 20 let. No, oni se ho stejně tak zvolili, prostě asi jim to nevadí. Pojďme si říct, že my našim politikům taky nerozumíme. A to mluví skoro česky. Politiku stranou, za chvilku s námi Eva Farná, neříkej, co se má stát, nebo Enrique Iglesias.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Måneskin s námi na Hitrádiu City těsně před 16. Za chvilku Ellie Goulding nebo David Guetta, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne na pražské silnice. Připomeňme komplikace na pražském okruhu od Jesenice až po Jinočany směrem k letišti. Popojíždíte v přerušované koloně, to zdržení by mělo být aktuálně 10-minutové. Naopak zkrátila se kolona v Aviatické v obou směrech. Nabíráte zpoždění, ale spíše nárazové na úrovni letiště. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol směrem do centra 5 minut v koloně, ten opačný směr od Běchovic až po nájezd do Kbelské ulice 10 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 16. hodina, krátké správy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha plánuje opravu objektu kasáren Karlín, vyčlenila na to zhruba 2 miliardy korun. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Doplní radní Prahy Adam Zábranský.
2: Už teďka téměř s jistotou víme, že tam nebude moc být skoloudováno například bydlení, ale chceme tam vybudovat aspoň v tom podkroví třeba studentské ubytování. A jinak to budou takové prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i, že by tam byly prostory pro vědecko-technický park, nějaké třeba dílny a podobně.
1: Za projektovou dokumentaci město zaplatí zhruba 120 milionů korun. Soutěž na dodavatele projektu by měla končit v lednu 2027. Nelegální stavby u Vltavy pomalu končí. Velmi často vznikly z toho, co bylo po ruce. Například i stará vysloužilá tramvaj. V oblasti je mnoho černých staveb bez stavebního povolení, navíc v místech, kde podle územního plánu nemá nic stát. Povodí Vltavy jako vlastník pozemků se teď snaží o jejich odstranění. Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení o síle bezmála 7,5 stupně Richterovy škály. Cítit bylo také v Ekvádoru a Panamě. Tamní úřady hovoří o zraněných, tsunami nehrozí.
0: City Extra.
1: Kinobus dopravního podniku parkuje ode dneška do čtvrtka na sídlišti Řepy. Zajít si můžeme na Boží úlet, to dnes večer, zítra pak na komedii Někdo to dát v Plzni a ve středu na Cukrkandl. Tento týden se promítá od 9 večer, vstup je zdarma a příští týden zaparkuje kinobus v parku u Chodovské tvrze.
3: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: V průběhu večera a noci více mraků, objevit se mohou přehánky, výjimečně bouřka, jinak zítra nás čeká polojasné, skoro jasné ráno, teploty kolem 17 stupňů a chladnější severní vítr. No a zítra už také mírnější odpolední teploty kolem 27 a většinou polojasno.
0: Hit Radio City.
4: Jo, teploty nám malinko klesnou, bude to příjemný, možná se i kvalitně vyspíte, budu vám v tom držet pěsti. Hit Radio. Další hity jsou tu, teď Sunrise Avenue.

Ellie Goulding a Burn v éteru Hit Rádia City a protáhněte si krk, budeme se dívat nahoru. Je to tak, budeme zaklánět hlavy a v úžasu oněmíme, protože tenhle týden nás čeká v podstatě takový vesmírný Netflix. Vrchol Perseid, kdy padá až 100 meteorů za hodinu a k tomu navíc zatmění slunce. A jako pozor, jo, nezatmí se teda úplně, ale z hodně, hodně, hodně procent, což tady fakt dlouho nebylo. To znamená, že poměrně unikátní příležitost. Vesmír nám v podstatě dává znamení, hele, vypněte telefony, pojďte se chvilku koukat na nebe. Jo, takhle, musíte zmizet samozřejmě ze světelného smogu, což v Praze znamená určitě ne na náplavku, bo obecně celý centrum je pase, ale zkuste třeba na Ladronku, na konečnou tramvaje do Divoký Šárky, protože tam si pak lehnete do té trávy, jo, koukáte nahoru a budete jenom užívat ten moment a taky nám všem podle mě trošku dojde, jak moc jsme vlastně malinký, jo? Jak ten svět a vesmír kolem nás je jako obrovský, což je skvělý moment. Je tam moc hezký ten kontrast, jo? Kdy najednou všichni kolektivně zakloníme hlavu a budeme si jenom chvilku užívat. Pozor, prosím vás, na zatmění nekoukat jen tak, rozhodně ne. Jsou na to buď special brýle, nebo údajně stačí kousek svářečského skla. Dá se to koupit normálně jako v potřebách takového toho typu, jo, jako manuálních věcí. Tak zkuste, když se ženete, napište mi kde, já si tam skočím taky. Děkuju.

0: Posloucháte Hit Radio City, za námi Ed Sheeran. No a pozor, pozor, napněte uši, protože se nám blíží nepoužitelní. Je to tak, tento týden o vstupenky na letní letnou, ta už startuje tento týden ve středu a my pro vás máme vstupenky na pondělní představení, který vás okouzlí. Přísahám, Sawdust Symphony je v podstatě rodinná show plná překvapení, jo, a není to jen tak, je to kouzlo kutilského světa, kde se i s obyčejným polínkem dějou neuvěřitelné, neobyčejné věci. Je to fakt naprosto unikátní věc, i v rámci světového hodnocení je to prostě fantastické představení a vy na něj můžete vyrazit zadarmo. Stačí právě teď napsat na 777-937-777, jsem nepoužitelný. Dostanete 10 otázek, musíte na ně 10krát špatně odpovědět a když budete nejrychlejší, tak je výhra vaše. Tak pište právě teď, za chvíli jdem na to. Do té doby třeba Temper City nebo Mandraže.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Novinka v našem éteru Temper City a Self Aware. Posloucháte Hit Radio City. A takhle, teď je ten moment. Teď můžete být úplně k ničemu.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Tento týden hrajeme o vstupenky na letní Letnou, konkrétně na představení Soda Symphony už na příští pondělí 17. srpna. No prvním soutěžícím tohoto týdne je Marcel. Marcel, ještě jednou ahoj, jak se máš při
2: pondělku? Ahoj, strašně nepoužitelně.
0: Jakože hodně, takže pondělí dorazilo intenzivně.
2: No, já jsem asi ukradl kolegovi auto.
0: Já přemýšlím, jestli teď mám zavolat policii, nebo tě v tom nechat.
2: Ne, my si to vyřešíme.
0: Tak minimálně máš skvělou startovací pozici. Ale. Hele, čeká tě 10 otázek, musíš 10krát špatně odpovědět, žádná odpověď nesmí zaznít 2krát. Je to jasný?
2: Ano.
0: No, tak jo, tak jdeme na to. Spouštím stopky právě teď. Jaký je měsíc?
2: Je leden.
0: Kdo zpívá v kapele Slza?
2: Michal David.
0: Doplň text, když nemůžeš tak?
2: Tak rozhodně nepřidávej.
0: Kde najdeme Buckinghamský palác?
2: V Praze na Vyšehradě.
0: Jakou barvu má linka metra C?
2: To je fialová.
0: Jak dělá kočka? Řekni maďarsky ahoj kamarádi.
2: Guten Tag.
0: Který den probíhá zkouška sirén?
2: Zkouška sirén probíhá v neděli.
0: Jakou barvu má bělásek?
2: Bělásek je zelený.
0: Kolik máš uší?
2: Já mám 4 uši.
0: Výborně! Ty uši nevím, jestli ti mám věřit nebo ne. Nemáš 4 uši, jo?
2: Dneska už nevím.
0: Výborně. Marceli, já slyším, že dokonce na to nejseš sám, že ti někdo pomáhá.
2: Mě se tady se hrozně ptá, že co je za měsíc. Myslím, že jsem za totálního debila.
0: Takže jsme mu potvrdili, že jsi dneska nepoužitelný. Výborně, prosím tě, jinak prosiná, jo, je srpen, ale to nevadí. Každopádně ano. Ty jsi to řekl správně, špatně. Čas, prosím tě, 38.93. Jo, takže teď ti nezbývá, než doufat celý týden, že už tě nikdo nepřekoná, ok?
2: Ano, nedržím jim palce, díky.
0: Marceli, měj se krásně a běž vrátit to auto, jo?
2: díky, ahoj. Ahoj.
0: No nic, Marcela můžete porazit samozřejmě třeba už zítra, který další kolo nepoužitelných, přesně v 16:30.
1: Nepoužitelný z Hit Radio City.

Michal Šulte s námi v éteru Hit Radio City. A takhle, v Madridu teď měli naprosto unikátní reklamu. Netflix tam posunul hranici mezi reklamou a vězením. K propagaci seriálu El Refugio Atomico vzali živého herce a zavřeli ho do proskleného billboardu, který vypadá jako luxusní kryt. Ten chlap tam normálně žil, spil, spal, jedl a lidi na něj z ulice koukali jak v zoo. Jo, prostě tam normálně byl, myslím, že tam byl zavřený 3 dny takhle. Což je možná i práce budoucnosti pro influencery. Žádný storíčka, jo, prostě si vás pronajmou jako živou dekoraci, pěkně do výlohy na Václaváku a lidi na vás budou ťukat jak na akvárku. Haló, hejbeš se. Šli byste do toho? To mě zajímá, jestli byste se fakt nechali třeba tady prostě na náměstí zavřít do výlohy a dělali tam prostě normální život, jakoby bez vlastně možnosti dojít si na normální záchod třeba, jo, ale byli byste tam zavřený a lidi by na vás koukali. Za kolik byste do toho šli? Nechali byste se uplatit? Tohle je celý úplně zadarmo. Benson Boone, taky Lenny nebo Eminem už za chvilku.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City, za námi Pink těsně před 17. Za chvilku Krištof nebo Ray Dalton, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, v okolí Černáku stále počítejte s více auty kvůli pracím na silnici. Už od sjezdu z Hradecké dálnice popojíždíte v koloně zhruba 10 minut. Zdržení kolem 5 minut, 5 až 7 minut hlásíte z Barandáku kvůli dopravní nehodě před vjezdem do Dobřížské ulice a zesílil provoz také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Pokud jedete na letiště, tak na úrovni Jesenice počítejte s více auty a s 5-minutovým zdržením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vedení Prahy opět vybralo v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Výsledek soutěže dnes schválili radní. Tender se táhne od roku 2023 a to kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu, který naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. Ve Stodůlkách dopoledne prasklo potrubí, nehoda se stala v ulici U jezera, jeden muž i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. Další dva vyvázli ze zraněním, pokračuje mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.
2: Další z mužů utrpěl vážná poranění, záchranáři u něj zajistili žilní vstup, podali léky, potřebné tekutiny, stabilizaci a fixaci a následně se třetím zraněním, který byl zraněný pouze lehce, no pouze povrchová poranění, byl mimo ohrožení života, transportovali do jednoho z pražských traumacenter.
1: K incidentu došlo při provádění prací, kvůli poškození potrubí došlo ke vzniku tlakové vlny, která následně způsobila poranění dělníků. V noci na dnešek se letadlo společnosti Smartwings z Prahy do Tel Avivu muselo po krátkém letu vrátit zpět na letiště Václava Havla. Tady bezpečně přistálo. Mohla za to závada na jednom z motorů. V letadle bylo 190 cestujících a 6 členů posádky odletěli náhradním letadlem. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemí. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Opatření potrvá několik týdnů.
3: Tahitské léto v Aquapala z Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: V průběhu večera a postupně i noci většinou oblačno, polojasno, vyjasní se až gránu, teploty klesnou na 17 stupňů, zítra by měl foukat osvěžující chladnější severní vítr, maximální teploty 26 až 28 stupňů.
0: Hit Radio City.
4: Přeju krásné odpoledne, máme 3 minuty po 17. pondělí. Tak co, jak se zatím držíte? Dobrý, zvládáte? Hit Radio. Já samozřejmě doufám, že jo, že máte úsměv od ucha k uchu, no a že to ještě trošku zlepší další hity. Právě teď Sia a Cheap Trills.

skupina Krištof, Éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, zkuste si představit, zkuste si představit, že jste lupič, jo, zkuste to, jenom na chvilku. A ukradnete šperky za 140 tisíc. Fantazie. No a teď je čas zdrhnout, že jo? To nemůžete s tím zůstat tady. No a jako únikový vozidlo zvolíte linkový autobus do Brna. To je blbost, co? Hele, není. Nebo teda je to blbost, ale stalo se to. Opravdu. Tenhle chlápek v Praze vsadil na metodu násilí a potom MHD. Vešel do zlatnictví, vzal šperky za 140 tisíc a odešel na nádraží. Pravděpodobně si myslel, že v tom davu turistů a cestujících na Florenci zmizí, jenomže si vybral spoj, který jede 2,5 hodiny v kuse bez zastávky. Jo, prostě z Prahy do Brna linkovým busem. Ta logika uniku je, tam není. Když máte lup za 140 tisíc, tak si prostě vezmete taxík nebo aspoň sdílený auto, že můžete kdekoliv vyskočit, jo, prostě sednout si do autobusu, kde jste v podstatě v jedoucí kleci s pevným jízdním řádem, takže vystupovat vás je úplně easy peasy, to je blbost, jo. Naopak policisté přesně věděli, v kolik mají kde na ten autobus čekat. Výborná věc. Takže jako pokud chcete usnadňovat policii práci, tak takhle to určitě udělejte.

0: Rudy Mantle a Ella Air, posloucháte Hit Radio City. A prosím vás, potápěči v Lamaňském průlivu teď učinili zásadní objev. My Češi to rozhodně oceníme. Našli tam 162 let staré lahve piva Guinness u vraku lodi. Představte si to, že v roce 2026 pijete přesně to stejný, co se točilo v hospodách před 162 lety. Neskutečný, v podstatě je to takový tekutý cestování časem, někdo by o tom mohl podle mě natočit film, je to výborný námět. Můžeme zjistit, jestli naši předci pili fakt kvalitu, nebo jenom hořkou vodu, že jo? Bohužel vědci zakázali to vychlemtat, protože tomu říkají projekt Jurské pivo. Skvělý, doufám, že z toho vyskočí dinosaurus. Chtějí pomocí DNA analýzy ty staré kvasinky znovu probudit k životu. Jo, natočte to někdo. Já myslím, že to skončí katastrofou. Tady to ale bude krásný. Čeká nás totiž král romantiků Bruno Mars nebo Bibi Rexa.
1: Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
3: Ahoj,

0: přes ulož to do různých MP3, tak jsem si to stahoval, že jo, přes ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
1: Konventory.
2: Konventory. Nějaký
0: jak z YouTube do MP3.
1: No jo, vlastně. Říkal teda Rammstein je a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš rád. Du hast na tachu metru 50.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Bíbírek zas s námi v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Přesně půl šesté a mám tu jednu dobrou zprávu a těch není nikdy dost. Je to tak, prosím vás, Kbelská ulice, tu určitě znáte. Tak super věc, protože ona je dost frekventovaná, víme, tak kompletně se otevře ve čtvrtek 13. srpna v podvečer. Ano, tak dokonce, prosím vás, a to není častý, je to o dva dny dříve, než se předpokládalo. Teď to zaťukáme, jo, jestli jsme to nezakřikli, každopádně super zpráva. Práce tam začaly 2. července, doprava tam byla vedená v takzvaném virtuálním tunelu, zavřený všechny sjezdy a tak dále, tak už jenom chvilinku vydržte, už jenom vlastně 3 dny, 2 dny a je to. A opět nám ji otevřou, snad si ji hned zase nerozbijem. Další hity douší, za chvilku Kateřina Marie Tichá a teď jsou tu Roxette, Sleepin' in my car.

0: Tohle je Kateřina Marie Tichá, posloucháte Hit Radio City. Blíží se 18. hodina a to znamená jediné, blíží se taky Hit Radio Classic. Do uší dostanete na další 3 hodiny to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude stát za to, přísahám. První hodince hned nebude chybět třeba Cher nebo... Kdo pozná? Jasně, Freddie Mercury. Startujeme za 20 minut, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony zůstávají v okolí magistrále kvůli pracím na silnici a zdržení je také v aviatické u letiště. Popojíždět budete v koloně od sjezdu z Hradecké dálnice, pak do Kbelské, a to na úrovni Černého mostu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. Bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Plocha nových bytů v Česku se zmenšuje. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb tak dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla, mimo jiné v partnerském soužití. Na koupě jeho proz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Španělsko se chystá na středeční úplné zatmění slunce, které bude možné pozorovat z velké části jeho území. V celé zemi se chystají stovky akcí, některé ale nechaly úřady zrušit. Panují obavy, a to z toho, že by v přírodě opět vedlo ke vzniku velkých požárů. Na našem území budeme pozorovat částečné zatmění slunce.
6: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: V noci většinou polojasno, místy oblačno, k ránu se ale vyjasní, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy tepleji. Ráno a dopoledne pak většinou polojasná, skoro jasná obloha, odpolední maxima mírnější 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a vítr ze severních směrů.
7: Krásný večer, 2:08, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě nás čeká Hit Radio Classic. A to znamená, že se opět společně ponoříme do toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Country House a Blur. Jdeme na to!

Laidback, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, pokud vyrážíte někam autem, tak pozor na podivný keříky. Ne, opravdu, protože takový podezřelý keř může být třeba policajt, jo. To teď vyzkoušeli v New Jersey. Opravdu se dvojice policistů, tak jeden z nich se převlíkl za keř. Nikomu to nepřišlo divný. A druhý policajt na sobě měl tričko Not a cop, jako nejsem policista. A takhle stáli u takové rušné ulice v městské zástavbě a vždycky, když viděli prostě nepozornost za volantem, telefony v ruce a podobně, tak to nahlásili potom motorizovaným hlídkám, který už se s hříšníky poradili, jo. Oni takhle dokázali odhalit a pokutovat a celkem 74 nepozorných řidičů. Přitom taková blbost, převlíkete se za keř, jo. Tak jestli nás poslouchá nějaký policista, tak tohle je výborný tip. No a my na cestách, opatrně, jo, můžou být všude. Do uší právě teď French Affair, My Heart Goes Boom.

0: Šalom, až jednou posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 18 hodin 20 minut, k tomu my se společně noříme do nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. A jo, i dneska to máme fakt nabitý, přísahám. Už za chvilku královna Kylie Minogue, k tomu Urge Overkill nebo Freddie Mercury, tak nikam nechoďte.
1: Radio. 99,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

On a Night Like This, to je Kylie Minogue, posloucháte Hit Radio. Hele, je to tady. Startuje poslední třetina prázdnin. To je takový ten moment, kdy, když si to uvědomíte, tak si říkáte, fuf, teď já jsem ještě nic nestih. No tak ano, máte na to ještě nějakou tu chvíli, takhle. Blbý je, že vejdete do obchodu a tam vás stresujou regály s pomůckama do školy. To se děje. Ano, ano, je to ta věc, která dětem spolehlivě zkazí prázdniny, protože najednou vidějí ty sešity a dojde jim, že už je to skoro tady. Ale nemá smysl se tím jako nechat vystresovat. Nenechte se. Prostě vzdorujte. Jo, normálně řekněte ne. Tentokrát ne. Máme před sebou třeba 500 hodin času, jo. V podstatě je to taková dlouhá neděle. Vemte si, jak je vám v neděli. Ale tahle neděle má 21 dní, takže rozhodně něco ještě stíháte. No a rozhodně budete poslouchat hodně moc skvělých hitů. Třeba jako právě teď Modern Talking, Atlantis is Calling.

Tak mi to teda nandej. Vana stavy věci v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný pondělní večer. Ano, pondělí, což bývá většinou ten nejtěžší den týdne, máte prakticky za sebou. Je už jenom pár hodin, já upřímně doufám, že aspoň většina z vás už má teď prostě nohy nahoře. Žádný zbytečný stresy, jenom ty nejlepší hity. Třeba jako tady ta kombinace, jo? Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight a Stevie Wonder. Kdy jindy se vám potkají takhle pěkně spolu? K tomu taky Cher nebo Bryan Adams už za chvilku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Krásný večer, 7:00 je tady. Doufám, že máte poklidné pondělí. Pokračují další skvělé hity na start hodiny DJ Bob.

Kate Bush, Running Up That Hill, song, který se znovu proslavil díky seriálu Stranger Things. Ano, odtud ho pravděpodobně znáte. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A takhle, vedra a sucho pokračují, to jste si určitě všimli. Velmi specifickým způsobem to vyřešili v Dubaji. Tam vyrobili kilometr dlouhou deštivou ulici. Normálně z rozprašovačů na budovách tam pořád stříká voda a teplota je tam tak o 20 stupňů nižší. Prostě mají umělej dešť vlastně v té ulici a ta teplota je fakt jako 20 stupňů rozdíl než v okolí té Dubaje jako v ostatních ulicích. Rozhodli se, že prostě přepíšou fyzikální zákony, protože ano, mají na to rozpočet, jo? Takže tam mají 27 stupňů a dešť. Takže si vyrobili takový průměrný český léto za miliardy dolarů, jo? Tak uvidíme, třeba se do téhle fáze jednou dostaneme taky. Blbý je, že my tady na to nemáme ty prachy. No nic, úplně zadarmo. Právě teď Eros Ramazzotti.

0: a zavírám oči. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Pondělí, 7:45, jak se cítíte? Co? Skoro celý den za vámi. Hele, pohoda, pohoda, nic neřešit. Jo, teď se trošku ochladí, tak si malinko oddychneme, alespoň doufám a přeju to úplně nám všem. Ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, ty pokračují dál, to je jasný. Za chvilku už třeba Bon Jovi, k tomu Simple Red nebo Max.
1: Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Getaway a Max v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí. Pondělky jsou těžký, zároveň mívá člověk ještě trošku energie po víkendu, pokud jste si teda odpočinuli, doufám, že aspoň trošku. No a kdyby náhodou jste měli pocit, že teď ještě budete něco dělat, nedělejte to. Ne, normálně se na to vykašlete, pokud to nespočívá v tom, že si podáte pití nebo jídlo. Dneska je totiž den lenosti. Je hezký, že to připadlo na pondělí, takže zkuste už dneska nic nedělat. Normálně si jenom odpočiňte, jo, můžete. On je zároveň den lvů a zrovna lvy jsou takový jako velcí spáči a povaleči. Oni to umějí, jo, ve všech dokumentech to uvidíte, jak oni tak jako líně leží, občas zívnou, zbytečně se nehýbou, pokud nejde právě o to jídlo. Tak hezky odpočívejte a já k tomu posílám Faith Hill.

0: Michal Peng v éteru Hit Rádia.
1: Krásný pondělní večer vám všem, co ho trávíte společně s námi. My si tady v rámci Hit Rádia Klasik dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku nás čeká třeba Sting, Sophie, Alice Baxter nebo tohle. Ano, zastaví se i Meatloaf, tak buďte s námi.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Krásný pondělní večer z Hitradia, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle už jsou YouTube.

Austrálie, single An Angel za námi. No a prosím vás, jestli hledáte novou práci, tak pro vás mám fantastický tip. Jo, jakože fakt skvělý. Americká společnost momentálně schání zaměstnance na pracovní pozici, kterou ocení především milovníci jídla. Stačí totiž 14 dnů ochutnávat grilované speciality na různých místech v USA. Jakože prostě jezdíte a jíte. Jo, ještě grilovan věc, jo, fantastická věc. Za ochutnávací maraton získá jedlík 10 000 dolarů. Cestu a ubytování vám platí. Tak prosím vás, jestli máte zájem, tak držím pěsti, ale budete se muset utkat se mnou, protože tohle já chci moc.

Pipes of Peace a taky Paul McCartney právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Ano, my stále pokračujeme. Dáváme se společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ta jedna věc. Jedna věc nemůže chybět. Taková připomínka pro nás všechny, že na zemi je vlastně krásně. Belinda Carlisle, Undercover nebo MC Erik, už za chvilku.

Erik a Barbara, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A zase ta želva, prosím vás, všichni z Plzně a okolí, nechybí vám náhodou želva? Protože opravdu tam teďkon strážníci museli reagovat na telefonát jednoho pána, který v městské části Slovany spatřil želvu. Volně se pohybující želvu mířila k silnici, že jo, což je riziko, přece jenom ačkoliv má krunýř, nevydrží to všechno. Takže hlídka vyrazila na místo, skutečně tam tuhle želvu našla, odvezla ji do útulku a tam je doteďka. Zatím se nepřihlásil majitel, to znamená, že majitel dost možná pobíhá po Plzni a hledá. Takže pokud znáte někoho, anebo jste vy tím člověkem, který mu zdrhla, očividně doslova zdrhla želva, tak je v útulku. Jo, tak jenom držíme pěsti, ať se tahle uprchlice vrátí brzy domů. Posílám linkem pár.

0: Ashes to Ashes, jedinečný David Bowie v éteru Hit Rádia. Krásný večer, blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera, budu se na vás samozřejmě těšit i zítra. Mějte se krásně, no a docela, třeba tahle legenda. Vaše připomínka pustit si krotitelé duchů Ghostbusters, taky Mojo nebo Jessica Folker už za chvíli. Ahoj. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

zlepši si náladu. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.